Budu teď, chlapče, pár let pryč. Nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.

0: Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já, když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, seš zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnilý poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, anebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý.

0: Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, ty, jako, že ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo? A on, no a tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
1: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
0: No, mě taky bolí nohy.
1: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
0: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
1: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
0: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
1: Dá se to trénovat?
0: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
1: Na záchodě. Jedině,
0: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
1: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

světice, obouvej ustřevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Tady v Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného Bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvu i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto.
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru Zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně. Protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Pojďte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné, no. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásné.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládnem.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že z Pěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju to též všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobili tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitída představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitída. Vaskulitída je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubů, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení

0: na plicním, může být léčen na reumatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitý, ta jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
0: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pani doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit, už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře? A správná diagnóza se ne a nenajít.
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy, tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě nachylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít. Takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. Tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuji za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. Dělníci zmodernizovali v hranické místní části Slavíč víceúčelové hřiště. Účastníci dnešního dobročinného běhu v Olomouci podpoří útulky pro zvířata. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Superdávka se od října změní. Mění se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byli jen rodiče dětí do 7 let. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Víceúčelové hřiště ve Slavíči, místní části hranic na Přerovsku, má nový povrch, sloupky na volejbal a tenis a koše na basketbal. Modernizace areálu vyšla na 1 400 000 korun. Investici zaplatilo město Hranice a Olomoucký kraj, řekl mluvčí Hranic Petr Bakovský.
2: To hřiště ve Slavíči je hodně využívaný, dělají se tam například volejbalové turnaje, je to takové sportovní centrum obce, takže ta rekonstrukce podpoří zase ten rozvoj sportu a zdravého životního stylu naší místní části.
0: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 000 dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. V olomouckých smetanových sadech se dnes od 1:30 odpoledne koná dobročinná akce ve prospěch útulků pro zvířata. Návštěvníky čekají například soutěže se psy a běh či procházka parkem, říká za organizátory Petr Sokolík.
3: Poběžíme úsek 3 kilometry smetanovými sady. Není to žádný běh, kde budeme mít vítěze. Je to skutečně charitativní běh, kde můžete běžet s pejskama, s dětmi. Ten, kdo nebude chtít běžet, tak může si projít kousek smetanových sadů a celý výtěžek 100% z této akce věnujeme útulkům, které budou na místě přítomny s námi.
1: Sport.
0: České tenistky dnes čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
4: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si, takže uvidíme.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty 18 až 22 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Maximální opatrnost doporučujeme na dálnici D46 na 17. kilometru ve směru z Prostějova do Vyškova. Po vozovce pobíhají srny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkně zdravíme, kratince po páté do toho prodlouženého víkendu, do té neděle. Doufám, že bude také dneska jako malovaná. Žádný jeden, žádná nula a žádné 2 stupně Celsia, nejčastěji tak 5 až 7, někde i 10 stupňů Celsia. K počasí, nejenom k tomu aktuálnímu, se určitě několikrát vrátíme. V dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, tom nedělním, abychom si ujasnili. Tedy doufujeme opravdu 27.9. Jonáš, ano, je to neděle a zítra ještě další taková neděle, státní svátek 28. dnes 7.

0: Asi jo, 5 hodin 11 minut, tedy ukazují to hodiny a že je 27.9.2026, se také dozvíme z kalendáře. No a to další podstatné spíše ovšem z historie, teď také od Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka pýchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
3: Voilà.
2: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: 80. let. Rick Astley v 5 hodinách skoro už 16 minut.
1: Počasí.
0: Není 16, je tak spíš 6 stupňů Celsia, 5 hodin 16 minut 27.9. No a jinak, dneska tedy přechodně mráček, pak na většinu toho kratšího pracovního týdne, včetně státního svátku, bude moc pěkně a potom zase až v pátek a v neděli přibývající oblačnost za týden. Ale konkrétněji noc mohla být až s 3 nebo dokonce přízením mrazem, 3 nad nulou, ale nejčastěji jsme tak no, od 6 do 10 stupňů Celsia. Přes den ale 18 až 22. Oblačné počasí ještě dnes s ojedinělými ranními mlhami. Odpoledne postupně má těch mraků případně ubývat a večer až do vyjasnění a vlastně na většinu toho následujícího kratšího pracovního týdne. Pondělí do 23, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, ale předtím ta rána taky 9 až 5 v údolích, až 3 ojediněle přízemní mrazíky. Kdo by ještě potřeboval také další období, tak třeba v to úterý zase tak do 23. To má být všeobecně v České republice nejteplejší den, v Čechách možná 25, u nás to v úterý zatím na Moravě v Olomouckém kraji vypadá do těch 23, ale jasná obloha.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: jen dál,
1: to je cesta z města, má mnohé, vede dokonce i na jih, když už z toho prodlouženého víkendu zbyde no celá dnešní neděle a zítřejší skoro neděle. Tady to pondělí sváteční 5 hodin a skoro 22 minuty. Cesta z města, Miraj a za chvilinku ještě Laxík jako rádio u nás v Českém rozhlasu Olomouc. Písnička Luxemburg nám hrál Karel Zich, taky Pink Floyd to budou. A teď ještě zjistíme, co jsme se nikdy nedozvěděli.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc.

0: jsme slibovali naskok ještě před půl, před krátkými zprávami. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. No a teď ony krátké nedělní raní předsváteční zprávy. Igor Polák, hezké dobré ráno přejeme. Správný čas, Igore?
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází podle informací radnice v ulici Rejvíská. Počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v pražském újezdě nad Lesy už je nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Víceúčelové hřiště ve Slavíči, místní části Hranic na Přerovsku, má nový povrch, sloupky na volejbal a tenis a koše na basketbal. Modernizace areálu vyšla na 1 400 000 korun. Investici zaplatilo město Hranice a Olomoucký kraj. Ze sportu. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat a teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumpersku v Postřelmově je částečně uzavřena Hradecká ulice. Stavební práce tady potrvají do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Novější verze malého vozu, ta česká novější z 90. let od paní Čákové. 5.38, to je současnost 27. září. Český rozhlas Olomouc, za chvilku ještě Pekarská ulice, ne v Olomouci u Koruny, ale kde si ve světě Baker Street, Gary Rafferty a typické ikonické saxofony, které nebudou hrát unile za chvilinku v našem ranním vysílání. No a teď samozběr. Ale nepůjde o ranou zeleninu, nepůjde o jahutky. Sadaři pokračují ve sklizni ovoce, jablka, hrušky začaly sklízet v sadech, například v Lučicích, to je Přerovsko, místní část Bělotína. Zdejší pěstitel, sadař, nabízí ovoce zájemcům i k tomu samozběru či trhu česání. No a je také o tento artikl velký zájem.
1: Výborně.
2: A toto je odrůda?
1: Rubín.
2: Takže ty berete.
1: Beru každopádně, určitě.
2: Ilona Vozáková vybírá výhradně slačí jablka, určená jsou totiž její vnučce a vnukovi, kteří pomáhají sbírat.
1: Pěkně pomalu a pěkně položí do kyblička. Tak, a ještě si vem jedno, starinko, ty taky.
2: Máte dvě přepravky, jaký je váš plán dneska?
1: No plné bedinky, aby jsme si nazbírali. My tak náhodně si vybíráme a jako všechny ty jablka jsou výborné.
2: A doplňuje manžel?
3: Vítězslav Vozák. A když sníme, co si natrháme, tak jezdíme pak do prodejny v zimě.
2: Ta cena zůstává stejná jako v předcházejícím roku. Je to přiměřené vzhledem třeba k cenám v obchodech?
3: Za kvalitu si rádi připlatíme.
1: Můžete položit. Takže 12,90.
2: Cena 25 korun za kilogram jablek se zdá přiměřená i panu Ladislavu.

0: přicházíme ke stromkům, které jsou asi tak 2,5 metru vysoké.
1: Toto je odrůda Idaret.
0: Ty plody, když se dívám, tak jsou takové menší. Jsou krásně začervenalé, ale jsou malé.
1: To je způsobené právě tím suchem, jo. Když popondeme dál, kde máme rubín, kde zase plody jsou velké poměrně, ale zase problém je ten, že vlastně ten mráz to tak poškodil, že na tím stromku je, dejme tomu, jenom 20% ovoce.
0: Kvůli vysokému zájmu pořádají tady v Lučicích samozběr ovoce nově, kromě sobot, taky každou středu. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Líbá je muzika jako k babímu létu nebo moc k pěknému podzimu. Třeba k tomu 27. zářivému dni 5.45. Český rozhlas Olomouc, neděle, Česká republika, Mráček, pondělí, úterý, středa, čtvrtek až tedy do října. Sluníčka, ikony, piktogramy, pak zase pátek, nějaký ten mráček, oblačnost, sobota za týden, sluníčko a pak zase přisouvání dalších mraků od toho čtvrtého za týden v neděli.

0: No a mají to docela i pěkně romanticky pojmenované někteří meteorologové.
1: Počasí.
0: Píšou totiž teď takové krátké, stručné definice k jednotlivým dnům, tak si to pěkně poslechněte, je to taková baboletní pohádka. Pondělí slunečno, úterý babí léto, středa babí léto se odpoledne místy rozfouká. Bude jasno, polojasno, potom ve čtvrtek a od pátku do neděle zatím to vypadá, že stále 18 až 23 stupňů Celsia, pak se možná teprve začne ochlazovat, ale aktualizovaná verze předpovědi zatím nějaký výrazný sešup za týden neočekává, ale ta rána budou chladná. Tak, ale ještě detail počasí na dnešek před sváteční den a oficiální neděli, než bude ta druhá neděle nebo zítřejší svátek. V noci mohlo být klidně ke 2 stupňům Celsia, ale nejčastěji jsme tak mezi 7 a 10. A přes den dneska 18 až 22 v Olomouckém kraji. Oblačné počasí s ojedinělými ranními mlhami. Odpoledne máte oblačnosti ale ubývat, protože se má vyjasnit na většinu týdne. V noci na zítřek 9 až 5 v údolích plus 3 ojedinělé přízemní mráz na horách kolem plus 5 stupňů Celsia a zítřejší pondělí sváteční u nás v kraji 19 až 23. Jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: bojí. Žádné chmury, žádné strachy, 5 hodin 52 minuty, tady je dobré ráno. České rozhlasu Olomouc, 127. zářijové, no může být chladnější, ale možná bylo hůř a možná i ta následující rána ještě chladná budou. Za chvilinku nejenom předpověď počasí, také zelená vlna, dopravní hlášení můžete podávat 800 553 553. No a žádné strachy, sice bude zima, bude mráz, ona se navíc zima taky zeptá, ale třeba vedení města Přerova chce v budoucnu na ceny energií lehce vyzrát, nebo povyzrát, možná tušíte jak, tu strategii naznačíme ve zprávách.
1: Jednou všechno prostě končí.
0: I to léto.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Příspěvkové organizace a městské firmy Přerova budou mít jednoho dodavatele elektřiny a plynu. Kostel navštívení Panny Marie v Rýmařově má z poloviny novou fasádu. Hokejisté Přerova prohráli s Litoměřicemi 2-7. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Přerova chce v budoucnu nakupovat energie pro magistrát i své příspěvkové organizace a firmy jednotně. Od centrálního nákupu si slibuje výhodnější ceny, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Trh s energiemi je v posledních letech velmi proměnlivý a ceny ovlivňuje celá řada faktorů. Centralizovaný nákup nám dává možnost lépe reagovat na aktuální situaci a využít vhodného okamžiku pro zajištění energií. Výhodou je také větší objem společně nakupovaných energií, který může přinést lepší obchodní podmínky.
3: Důchodci mají posledních pár dní na to, aby požádali o papírové oznámení o valorizaci důchodu, pokud o něj mají zájem. Žádost musí Česká správa sociálního zabezpečení dostat do konce září. Podat se dá online, poštou nebo osobně na pobočce. Zaslání poštou je zpoplatněné s výjimkou lidí narozených před rokem 1955. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximálně teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Kostel navštívení Panny Marie v Rýmařově má z poloviny novou fasádu. Opravila ji ostravsko-opavská diecéze. Kromě samotné fasády jsou nově oplechované také některé římsy. Nová skla dostala taky okna. Barevná skla muselo nechat biskupství přivést až z Ameriky, říká diecézní technik Michal Neugebauer.
5: Nově je tady hlavně dešťová kanalizace. Dříve ty dešťové vody tekly normálně na zem kolem kaple a ničily nám omítky. Tak jsme ve spolupráci s městem vybudovali novou dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou svedené do retenční nádrže a z ní se to pomalu vlastně přepadem vsakuje do 2 velkých sakovacích objektů, kde ta voda se pomaličku rozlévá do podloží.
0: Sport.
3: Hokejisté Přerova v 7. kole Maxaligy prohráli s Litoměřicemi 2-7. V první třetině šli přitom zásluhou Véhovského a Nováka dvakrát do vedení. Už v první minutě 2. třetiny ale soupeř vedl o 2 branky a ještě do konce třetiny přidal další 3 góly. Kvalitu Litoměřic zejména v zakončení ocenil i kapitán Jiří Krysl.
6: Soupeř měl velmi dobrý pohyb a měli i nějaké potřebné štěstí, protože se jim tam udrželo všechno, ale šli tomu naproti. Jo. To je zase, jako, musím říct, že opravdu hráli výborně a jak s náma to zamávalo. A lepší týmy prohrávají i vyšším rozdílem někdy, prostě to se stane. Máte den blbec, prostě napadá vám tam všecko, my se z toho nesmíme složit.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dálnice D46 u Držovic směrem na Olomouc je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli pracím na mostě a toto omezení potrvá do 9. října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Ano, už máme 4,5 minuty po šesté. No a nevím, pokolikáte, pěkně zdravíme z dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc, toho nedělního. Dneska je ta pravá neděle, zítra je tedy pondělí, pro někoho také tak trošku druhá velká neděle. 27. září nechce nám babí leto opravdu vydaří, jak potvrzeno v předpovědi i v dalších zprávách z pravodajské relace o šesté. No a za chvilinku ta bytová nouze, ta bytová krize. Ovšem před 100 lety v novinách z roku 1926. Jestli tam bude řeč o babím létě, nebo spíš o tom, že není kde bydlet v Olomouci. No, historie se opakuje. Zalistujeme už za chvíli.

0: A to je v pořádku, všichni to známe, kritické krizové situace, že dívky třeba nepíšou.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Ale zase dívky pomalu před 100 lety už zpívaly v černobílé éře rozhlasu i televize i filmu, tedy, že krize sem, krize tam, já si s ním nic nedělám, ono se všechno v dobré nevrátí a hlavně veselá mysl, půl zdraví, blíže Líba Hermanová, pomalu před 100 lety a bytová krize, bytová nouze v Olomouci, nebéře konce, psalo se před 100 lety v novinách, na článek se teď zaměříme v tom současném 27. zářijovém dobrém ránu roku 2026. Listujeme 100 let zpátky v čase s Ditou Vojnarovou.
2: Novináři poukazovali na fakt, že ještě na podzim roku 1926 mělo být soudně vystěhováno 12 bytů, z nichž největší část připadala na obyvatele domu v ulici 28. října. Hrozilo totiž prý jeho sesutí a připravovala už se demolice. V článku se lidé dočetli. Nutno poznamenati, že městská rada podniká v rámci svých finančních možností vše možné pro odstranění bytové nouze. Není však myslitelno, aby celá tíha mohla spočívat jen na bedrech města. Přes veškerou finanční tíseň bude podniknuta jedna stavba ještě letos, a to výstavba nouzového domu o jednom poschodí ve Chválkovicích. Soukromá podnikavost stavební se projevuje velmi nedostatečně. Chrání-li ochrana nájemníků starodin před vyklizením, na druhé straně zabraňuje také tomuto soukromému podnikání, a tak se stále nacházíme jako v začarovaném kruhu.

0: počasí.
1: Paul měl solo na basu úplně v závěru. To byli Beatles, All My Loving, a za chvilinku jeden solitér, už v denní fér, solitér Pokáči Jan Pokorný v dobré bránu Českého rozhlasu Olomouc. A už máme, pravda, teď přesně 3 minuty po 6:45, 27. září. A tento den v Olomouckém kraji zpočátku chladný, ale možná včerejší ráno trošku chladnější. Klidně můžeme dneska měřit i 8-10 stupňů Celsia a přes den 18-22, ale ještě nepřestaneme, ještě to bude narůstat. Dneska očekáváme přechodně oblačné počasí s ojedinělou ranní mlhou. Odpoledne se ovšem té oblačnosti zase zbavíme, večer bude i jasno, ale tím pádem zase možná chladnější noc, protože ta dnešní mohla být oblačná, takže mraky chránili, energetická krize, tak proč? Malá oblačnost, chladné ráno, v noci, na zítřek, na pondělí, ale pak slunečno, odpoledne, teplo, 23 stupňů Celsia, jasno nebo skoro jasno, tedy na obloze ráno opět výjimečná mlha, vítr slabý, proměnlivý. Co dál, v úterý také až 23-24 stupňů, také skoro jasno, polojasno, a zatím to taky v týdenním výhledu pro celou republiku nevypadá na nějaký výrazný sešup, sestup, pokles teplot ani opravdu za týden. Opravdu jsou tady hodnoty 19 až 23, 20 až 24 nejčastěji.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hrivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

štěstí ve hře, i v lásce, i v solitéru a samozřejmě v tom životě. Jan Pokorný, Pokáč, Kristýnu na víno tedy nepozve, dneska možná Jonyho, Jonáše, který má svátek, anebo Marii, měli jsme se potkat.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dobré nedělní ráno. Poletovali jsme vzduchem s kapelou Heartbreak, s Tomem Petym, Learning to Fly. A teď realita, čerstvé zprávy a správný čas, Igor Polák.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude od úterý zhruba měsíc uzavřena kvůli plánované opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Státní hrady, zámky a další památky v Česku dnes budou opět otevřené zdarma, týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Bezplatné vstupenky si návštěvníci ovšem musí předem rezervovat online na konkrétní čas, kapacita prohlídek je totiž omezená. Základní škola Majakovského v Prostějově by mohla získat novou kontejnerovou učebnu pro až 30 žáků. Radnice nyní připravuje projektovou dokumentaci, pomocí které posoudí technické a finanční nároky této investice. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a záhy začaly masové popravy a transporty. Ze sportu hokejisté LHK Jestřábí Prostějov ve třetím kole druhé ligy porazili Znojmo 4-3, SK Prostějov 1913 podlehl Porubě 4-5 a Šumperk vyhrál na domácím ledě nad Novým Jičínem 4-1. A ještě počasí, dnes čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavbě cyklostezky je v Hranicích částečně uzavřená Bělotínská ulice. Omezení potrvá do konce října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Máme 6 hodin 32 minuty, nedělní dobré ráno. V několika olomouckých ulicích zatím a taky v parku jsou nově rozmístěné chytré detektory hluku, nejen sledování, monitoring vizuální webkamerami, ale taky těmito detektory monitorujeme v reportáži.

0: ráno naplněné 27. zářijové i v 6.38 přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Součástí bezpečnostního kamerového systému v Olomouci jsou nově chytré detektory zvuku a hluku. Zatím fungují v testovacím režimu. Dokážou automaticky rozpoznat rizikové zvuky, například výstřel, agresivní výkřik nebo rozbití skla. Propojeny jsou s operačním střediskem městské policie Olomouc. Jeho pracovníci si už vyzkoušeli, jak přístroje reagují na simulovanou střelbu a křik.
1: My jsme teď v operačním středisku městské policie Olomouc. Vedle mě stojí mluvčí Petr Čunderle.
2: Teďka v rámci vlastně zkušebního provozu uslyšíme, jak senzory zachytí ten zvuk. Kolega vidí přímo místo v mapě, kde to je. Ty místa, kde jsou teďka vlastně ty zvukové senzory, jsou všechny pod kamerovým systémem. Jsou tam kamerové body. Operátor vlastně kamerového systému okamžitě může si to podívat na obrazce, zda se tam něco děje.
1: A může si to třeba zvětšit nebo
2: může
1: přiblížit?
2: Může si tu situaci určitě přiblížit, většinou tam bývá na těch bodech několik kamer a vlastně operační důstojník potom může vyslat na místo hlídku, která je nejblíž.
1: Co všechno tyto detektory zachytí?
3: Mohou zachytit celou škálu zvuku, od panického křiku, střelbu, tříštění skla, ale samozřejmě ta databáze je širší, dá se s ní pracovat a dále ji rozvíjet.
1: Říká Jan Langer, vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu.
3: Třeba v rámci toho prvního testovacího provozu jsme zjistili, že u fontány nám třeba tento hlásič spouští ranní křik pávů.
1: Každého napadne, nebude to vlastně špehování?
3: Opravdu ten záznam trvá možná vteřinu, maximálně dvě, a váže se opravdu na tu konkrétní věc, takže nezaznamenává to žádný běžný hovor, nezaznamenává to nějaké události zvukového charakteru v té dané lokalitě, ale pouze ty vybrané zvuky a jenom ve velmi krátké sekvenci.
1: A ještě jedna zkouška. Pracovník instalační firmy v přímém přenosu u detektoru nedaleko nočního baru silně zakřičí. Ten pracovník, který křičel nám teď

0: srdce i duše. Ala diskotéka 80. let. You're my heart, you're my soul. Modern Talking 6.44.
1: Počasí.
0: Český rozhlas Olomouc, no, když se člověk otevře třeba meteorologický týdenní výhled v rámci celé republiky, píšou tady například v úterý v takové té zkratičce, kterou tam teď nabízejí slovně babí léto, paní kolegyně Milada Křížová na středu, babí léto se odpoledne místy rozfouká, ale co bude do té doby v nejbližších hodinách a prosím regionálně, lokálně narámováno na Olomoucký kraj, to už ví a prozradí Petr Drobek, regionální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké to ráno je a jak bude pokračovat v olomouckém regionu?
2: Tak aktuálně polojasno až oblačno a teploty se nám pohybují někde většinou mezi 9 a 5 stupni, ale na některých místech klesla teplota i níže, třeba v Hanušovicích máme 3 stupně. No, na pradědu tam je 7 stupňů a vítr fouká většinou slabý proměnlivý do 3-4 metrů za sekundu. Předpokládáme, že dneska bude poměrně dobré počasí, sice bude oblačno nebo i polojasno v těch dopoledních hodinách, ojediněla i s ranními mlhami, ale odpoledne se postupně bude oblačnost protrávat, bude ji ubývat večer až do vyjasnění. No a teploty nám vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 13 až 17. Vítr povane jenom slabý, proměnlivý, postupně se rozfouká od jeho východu, ale rychlost bude jen do 4 metrů za sekundu.
0: Přidáme nějaké stupně na zítřek a ubereme ještě v noci na zítřek?
2: Předpokládáme, že v noci bude malá nebo žádná oblačnost, jasno nebo skoro jasno, opět se ojediněle mohou vytvořit mlhy kránu a teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, v údolích tam může teplota klesnout i níže až ke 3 stupňům a ojediněle se také mohou tvořit přízemní mrazíky. Vítr je jenom slabý proměnlivý, je

0: 3-4 metrů za sekundu, no a i zítra bude slunečno, žádná nebo malá oblačnost, po ránu ještě výjimečně mlhy a teploty odpoledne asi o stupeň vyšší než dneska do 23 stupňů, na horách kolem 15, vítr slabý proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: No a pak to babí léto, které se místy rozfouká, ale převážně moc krásný týden, který přejeme i Petru Drobkovi a moc děkujeme. Díky, naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
4: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

děvčata řeknou zanutuj, že neměli v úmyslu třeba chlapce trápit. My také ne, tak za chvilinku budeme informovat, i když o takovém reprezentačním výsledku v fotbale, ale patří to třeba do zpráv na sedmou reprezentace Chorvatsko a mezinárodní fotbalové soutěže a klání. No a taky nabízíme nikoliv jak žádná trápení, ale třeba i dárečky v tom prodlouženém víkendu, slavnostní předpremiéra a dnes třeba ještě také premiéra. A možná i pan Krobot se ukáže. Zpráva pro Minervu 2 je film Miroslava Krobota a my na něj budeme mít vstupenky. Poslouchejte dál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. 11 lidí se lehce zranilo na včerejší traktoriádě v Přerově Dluhonicích. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má potom oblačnosti ubývat, teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Plák. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční shody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
6: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
5: 11 lidí se zranilo při včerejší traktoriádě v Přerově Dluhonicích. Za jízdy se tam převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Záchranná služba všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci. Podle mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové se ve všech případech jednalo o lehká zranění, jako jsou oděrky nebo zhmožděniny. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Nová interaktivní výstava je k vidění v Městském muzeu ve Svitavách. Má název Technická herna na cestách a návštěvníkům nabízí možnost vyzkoušet si různé pokusy, vysvětluje kurátor výstavy Jakub Vrána.
7: Tato výstava je opravdu trošku netradiční, nabízí dětem i dospělým možnost vyzkoušet si a pochopit spoustu fyzikálních pokusů z oblasti optiky, elektřiny nebo mechaniky.
4: Sport.
5: Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
8: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
4: Počasí.
5: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má potom oblačnosti ubývat, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Šumperku je uzavřena Žerotínova ulice v místě železničního přejezdu kvůli opravám a toto omezení potrvá do 16. října.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Třeba to bude ta správná filozofie a strategie i pro českou fotbalovou reprezentaci. Věřit jim i když tedy být nespokojen s výsledky. Prý také Španěl trenér nechápe postoj některých bývalých reprezentantů, že zkrátka reprezentovat nechtějí, že to by se u nich v domovině vůbec nemohlo stát. Prostějovský hokejista Honza Slanina, tak ten chce bojovat za tým. Ve 23 letech má ovšem docela stíženou cestu po vleklých chronických zdravotních problémech a komplikacích a několika operacích se tedy vrací k prostějovskému hokeji poté, co rok a půl nehrál ani zápas. S rozhovor nabídneme mimo jiné, ale stihneme toho mnohem víc, třeba varování a spíš takovou radu, proč je potřeba špórovat vodu, jak šetřit vodu, plk na nedělo po půl osmé. No a teď pro případně zbloudilé 5 minut po 7 od Helenky Vondráčkové v Českém rozhlasu Olomouc.

0: spoustu, prosím, Ranger s svou klasikou a taky obohacení Robertem Křesťanem. Vidíš, vím, 10 minut po 7, když zadáte třeba do vyhledávače Křesťan Olomouc rozhlas, tak tam vyběhne ten ještě čerstvý, krásný, báječný, zvukově, obrazově skvělý Robert Křesťan s druhou trávou jako zlatý hřeb večera toho našeho živě 200. koncertu z léta či konce jara, kdy byly 40, je to znát, ale výkon je skvělý a záruka kvality. Robert Křesťan také v letňáku, letním kině. No a teď 23-letý fenomén hokejista Honza Slanina. Jan Slanina před rokem ze zdravotních důvodů ohlásil přerušení hokejové kariéry. Trápil ho otřes mozku, pak diagnóza zhoubného onemocnění na páteře, několik operací. V nové sezóně Jan Slanina ohlásil návrat a poprvé od ledna 2025 nastoupil v dresu prostějovských Jestřábů do soutěžního utkání naplno. O cestě zpět k hokeji si s ním povídal pro Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc reportér Adam Kodet.
1: Rok a půl úplně bez hokeje, teď máte za sebou 3 zápasy. Jaký byl úplně ten první po tak dlouhé době? Co všechno to ve vás vyvolalo?
2: Tak samozřejmě to velké očekávání, neřekl bych, že nějaký stres, ale očekávání veliký i od sebe samotného a bylo to těžké. Fyzicky jsem byl dobře natrénovaný, si myslím, nebo jsem furt a v té hlavě. Jenom si to prostě poskládat, že to není obyčejná práce, je to něco, co jsem dělal před tím rokem a půl a zase do toho zpátky nalítnout, takže jenom si to uspořádat.
1: V září 25 jste oznámil oficiálně to přerušení kariéry, tak co všechno jste zažil?
2: Obíhal jsem doktory a tady ty věci, takže to chtělo čas, ale věřil jsem v to, že se vrátím. Tím, že se mi nabídl prostě jo, protože už jsem tady vlastně hrál a mám k tomu vztah, tak jsem byl jedině rád.
1: Když to shrnu tak nějak, tak vás trápili otřesy mozku a potom v létě 24 přišla ta diagnóza s tím nádorem na páteři, tak to asi člověk úplně obrátí ten život.
2: Jo, samozřejmě, ale člověk se nesmí jako litovat. Když se to tak vezme, je to ne normální věc, ale prostě musí se k tomu postavit čelem a naštěstí já jsem to měl dobrý.
1: Prvotně vlastně po té první operaci jste se docela rychle vrátil na led, už v září jste vlastně načal tu sezónu, tak tam to vypadalo ještě všechno nějak pozitivně, že to půjde?
2: Jo, tak tam jsem byl furt naladěný, že to dám, ale časem prostě přišly bolesti a nešlo to dál. No. Hlava jo, ale to tělo prostě už nechtělo. Ty první pocity jako byly samozřejmě těžký, protože když koukáte na kluky, jak hrajou a vy nemůžete, tak je to na hlavu, ale jako je to těžký téma tohle. No.
1: Kdo vám nejvíc pomohl, nebo co vám třeba nejvíc pomohlo, hlavně teda z toho psychického ohledu v tomhle období?
2: Rodina, přítelkyně, dá se říct i kolegové z práce, kamarádi, takže to bylo jako asi hlavní, no, že ty mě drželi furt jako nad hladinou.
1: Stále u mikrofonu hokejista Jan Slanina. Po těch vašich veškerých zdravotních trablích v té zatím pořád poměrně krátké kariéře, mám 23 let. Asi si člověk v hlavě připouští nějaké nejhorší scénáře, že se ten třeba návrat další už nemusí povést.
2: Tak samozřejmě byl jsem připravený úplně na všechno. Zkusil jsem si, dá se říct, normální práci a tady ty věci. Dělal jsem na stavbě, tam se natáhnete a do toho ještě posilovna, pak vlastně po práci, takže tohle mi dalo hodně.
1: No jaké, řekněme, zdravotní procedury vás všechny čekaly potom za ten rok a půl, kdy jste nebyl na ledě?
2: Byl jsem na operaci s kyčlí, to byl jako prvotní zákrok a pak už se toho jenom jsem objížděl fyzioterapeuty a dá se říct, že hodně dlouho jsem pracoval právě s fyzio, než vlastně jsem mohl jít do nějaký zátěže a pak už posilovna tady ty věci. Dejme tomu 3 měsíce, 4 měsíce to zabralo, tahle procedura.
1: Bylo to těžké nějak nastavit právě i ve spolupráci asi s fyzioterapeuty a tak, aby to člověk nepřepálil, aby to bylo postupné?
2: Samozřejmě v tomhle jsem trošku blázen, že bych se tam nejradši hnal po hlavě, ale skrz zkušenosti tak jsem si řekl, že prostě na to musím postupně nikam nespěchat a že se uvidí.
1: Nechce to samozřejmě zakřiknout, ale teďka zdravotně vypadá všechno dobře, vypadá všechno tak, jak má.
2: Jo, musím zaklepat, že držím a doufám, že dlouho budu.
1: Jaké teď před sebou máte cíle i s ohledem na to, čím jste si vším musel projít?
2: První ambice je určitě tady postoupit. Jako já jsem si, než jsem vlastně začal znova hrát, tak jsem si říkal, že tohle je taková moje poslední šance. Beru to tak, užívám si to, že tady můžu být.
1: A... No a herně a tak nějak zdravotně asi zůstat hlavně fit.
2: Jo, to určitě. To nechci brát na lehkou váhu, samozřejmě to si přeju taky ze všeho nejvíc, ale po té sportovní stránce je ten postup.
1: Říká prostějovský hokejista Jan Slanina. Z Prostějova Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte 717, tohle to je nabádání počasí. Vezme mě za sluncem, kolsky nebo koleské, jak se u nás od 90. let říká. Tak tě chtěli za sluncem, možná někdo vyjel na prodloužený víkendíček, ale u nás tedy převažuje pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pak sobota, ale pátek a neděle, anebo dnešní neděle, i ta za týden s troškou oblačnosti, ale většinou tedy krásně teploty, možná k 25, konkrétně je dnes oblačno s ojedinělými ranními mlhami v Olomouckém kraji. Odpoledne má oblačnosti ubývat až do vyjasnění na většinu toho týdne. A postupné oteplování, i když rána chladná, jak kde však, někde k 5, někde až kolem 10 stupňů Celsia dnes, ale taky v noci na zítřek. 18 až 22 dneska, co by denní maxima. Zítra až 23 stupňů Celsia. Takové to střídavě oblačno a teploty určitě nad 20, to platí pro většinu zítra začínajícího kratšího pracovního týdne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě za milovanou dívkou i slavnostní pýcha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: bylo ze studia, že to znáte, máte naposloucháno možná trošku jinak. No tak ono je to živě, bylo tam publikum, ale jsou tam opět Radeček a Moravská filharmonie. Doprovod krásný, symfonický, bohatý. 7.22, opět Radeček, píseň Praha v Českém rozhlase Olomouc. 7.22, no a teď do školy, do Škamen na trenažer i zavolán, kdo to může a troufá si. No on si dneska troufá na silnicích úplně každý. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je bezpečněji, můžeme předvídat za ty ostatní. Do konce září vám také v Českém rozhlase Olomouc nabízíme každý den jednu situaci z provozu na silnicích. A dnes prosím Václav Drážek, Zelená vlna Českého rozhlasu a diskutabilní otázka, zda lze objíždět kolony přes pumpu, čerpací stanici, anebo přes odpočívadla.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No vidíte, tak co není zakázané, povoleno, ale. Zítra si povíme v dalším vydání, další lekci řidičské abecedy autoškoličky Českého rozhlasu Olomouc. Něco o odstupech od auta před nás.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Whitney Houston ve vzpomínkách. Za chvilinku připomínka jednoho hitu Richarda Millera, Valdemara Matušky. Teď interpretace zpráv Igorem Polákem.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nacházejí podle informací radnice v ulici Rejvíská. 11 lidí se zranilo při včerejší traktoriádě v Přerově Dluhonicích, když se za jízdy převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Záchranná služba všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. V minulých dnech se ve vodojemu Odolená voda zjistilo nadlimitní množství olova. Ze sportu. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. A ještě počasí. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má potom oblačnosti ubývat a teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 na 286. kilometru ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Silničáři tam opravují vozovku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: klučičí a chlapecká, valdemarovská, matuškovská a tak dál, nosíš po kapsách sny mládí, špunt, i drát, a za chvilku jeden chlapík, možná i láska od kapely Concrete Blonde, Joey, takže vlastně Pepík, Joycev, 7:40, no a teď ještě mládí, dětství, možná i někomu hovitané, třeba slavná Láško, jsem se umýval v nedělu, v dnešním premiérovém Plko na nedělo se stréček Křopal pustí do vzpomínek o špórování, šetření vodou.
1: Lidi milí, všetci dobře víme, že chybí v přírodě voda. To není potřeba o témaní mluvit, stačí se podívat kolem vás sebe. Deť celý lito spadlo pár kapek a to na některých místech se žádného dyšťa ledi ani nedočkali. Deť ani v zemi nenapadlo tolik sniho, z kterého by se odělala na jaře nějaká zásoba vody do forote. A včel belete hice a kolikrát až 40 stopňo vestino, to by jeden zdechl. Ministerstvo životního prostředí leďom oznamuje, že se nic neděje,

0: Bylo nás 5 sourozenců. Mé, jož větší kločeska, jsme měli od rodičo nařízený nachystat tříske, dřevo a ohlí do koupelky ke kamnom. Odpoledně jsme zatopili pod tým mosazným válcem a za hodinu se jož mohlo koupat. Napřed se koupali ty nejmenší děcka, Marcelka s Vašíkem, potom já s Fanoušem a po nás nejstarší Karlík. Musím podotknout, že se voda po koupání nevypouštěla, kde pak leda se dopouštěla tepla. Po nás dětskách šli do koupelky naša maminka. Za chvíli tam otěkali i tatínek. Stařenka vždycky nad tém lamentovali a velice to zkoumali.
1: To mě nende do hlavy, proč ten Karel za to Iřino do té koupelky se tak cpe, že se jim chce mačkat se v jedné vaně.
0: Kolikrát jsme si v životě na toto stařenčino filozofio s velkým pobavením vzpomenuli. A načesto poslední se šle čvachtat stařenka, ale to my, děcka, jsme už seděli v kochení u rádia a poslouchali, jak pan Filipovské čte na pokračování z knížky od Karla Poláčka Bylo nás 5. Lidi milí, kde jsou ty časy? Řeknu vám, šetřete vodo, teď bez vody bychme tady na tomto světě nevydrželi ani týden.
2: A to vzpomínání i troška školení. Na premiéru dalšího Plkona nedělo, tentokrát představte si o lásce mezi lecky. Se můžeme těšit o 14:30 odpoledne v premiérovém vydání Plkona nedělo. Napsal, namluvil Jiří Vrba, režie Tomáš Soldán, technická spolupráce Zdeněk Prchlík. A tohle je vyznání Joeymu. No ten obsah najděte si na internetu, o čem to vlastně je, o Joeymu.

0: počasí.
1: Skoro 2 minuty po 3/4 na 8/27 září svatého Jonáše, nebo možná velrybího Jonáše, kdybychom to měli až takto vrátit. V historii bylo možná i tepleji, možná i chladněji. Někde bylo chladněji po ránu, klidně ke 3-4 stupňům.

0: provozy a byl ten rozptyl v rámci republiky i našeho regionu docela velký. Někde se třeba ještě teprve více ochlazuje, ale měli jsme i místa s 10 stupni nad nulou. A bylo to vlastně všechno v rámci předpovídaných hodnot. V rámci předpovědi máme očekávat dnes v Olomouckém regionu hodnoty 18 až 22 v těch odpoledních maximech. A hlavně asi zpočátku v první půli dne oblačno s ojedinělými ranními mlhami. Odpoledne máte oblačnosti ubývat večer až do úplného vyjasnění a tím pádem noc opět 9 až 5 v údolích až plus 3 a ojedinělé přízemní mráz při tom vyjasnění. Zítra oteplení, zahřátí 19 až 23, jasno, skoro jasno, a tak to bude platit vlastně pro většinu zítra začínajícího, možná kratšího pracovního týdne, ale hlavně pro ten krásný zítřejší sváteční vstup do léta babího a do celého týdne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: začíná teď ještě 7.51 v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc na Bruntálsku. První obecní samospráva, první radnice z této oblasti z Bruntálska se rozhodla, nebo tedy vyjádřila v tom, že podá správní žalobu proti akceleračním zónám. Svůj odpor proti stavbě větrníků potvrdili jednohlasně zastupitelé v Rýmařově. Mají obavy o přírodu i z propadu cen nemovitostí. Téma akceleračních zón sledujeme průběžně a dlouhodobě. Další obce navíc žaloby chystají.
1: Větrné elektrárny jsou samozřejmě stavby, které vysoce zasahují do krajinného rázu přírody nízkého jeseníku svým charakterem.
2: Na zastupitelstvu jsem mluvil s vedoucím odboru životního prostředí Evženem Vaštíkem.
1: Jsou navržené stavby, které jsou vysoké 200-250 metrů. Jsou vytvořeny akcelerační zóny, které vláda schválila trošičku jako o nás bez nás. V tom nízkém jeseníku to vyvolalo velkou nevoli.
2: Kandidát do zastupitelstva a současný nezávislý starosta Luděk Šimko dodává, že v Rýmařově jde o lokality Albertice, Jamartice a Zimní pole.
3: Vadí nám umístění těch akceleračních zón. I velikost, vůbec narušení všeobecně prostředí, i lidi, kteří zde bydlí, je to blízko obydlí. Navíc my v blízko jedné akcelerační zóny chystáme pozemky pro výstavbu domu a myslím si, že když je tam nachystáme, tak budou skoro neprodejné. Za mě jsou to, co se týká našeho ortpéčka, nejhůř umístěné akcelerační zóny, které vůbec můžou být.
2: Podání žaloby chystají taky v nedalekém Jedřichově nad Bystřicí, popisuje nezávislý starosta a kandidát do zastupitelstva Jaroslav Vandas. Zastupitelstvo o tom bude hlasovat ještě před volbami.
4: Mně se strašně líbí poznatek jednoho občana, který řekl, že ten náš region, všichni říkají, že tady nic není, tak a tam to nic z vrchu neberou, že my jsme za to nic rádi. V tom je řečeno hodně.
2: Radnice Jedřichova nad Bystřicí i Rýmařova mají dále pocit, že vypořádání ministerstva pro místní rozvoj s jejich připomínkami k akceleračním zónám není dostatečné. Na to odpověděla mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Ministerstvo pro místní rozvoj je toho názoru, že obsah připomínek byl řádně vypořádán.
2: K žalobám se ministerstvo zatím vyjádřit nechce. Nesouhlas s akceleračními zónami například zaznívá i z Bruntálu nebo z Rýžoviště. Tamní zastupitelstva ale správní žalobu zatím neprojednala. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
2: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Výměna asfaltu zkomplikuje dopravu na silničním průtahu Hranicemi. Už jen pár dní zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Hokejisté Šumperka porazili Nový Jičín 4-1. Dopoledne čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Silniční průtah v Olomoucké ulici v Hranicích čeká oprava. Dělníci zahájí v pondělí 5. října. Práce potrvají zhruba 2 týdny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
2: Už jen pár dní zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidé ji můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy, je ale možné ji vyřídit i online, a to na e-portálu České správy sociálního zabezpečení. Pokud už lidé o papírové oznámení žádali, nemusí to dělat znovu. Dnešek je dnem charity. Po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Doprovodné akce jsou naplánované na celé období přelomu září a října. Kompletace dnes čeká historickou podlahu na zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. Do dřevěné podlahy z 19. století se vrátí chybějící kovové hřeby. Zatím je bezplatně daruje skupina kovářů, která byla v památce na exkurzi. Hřeby ukuli děti z dětského domova v Hodoníně, říká kastelánka zámku Andrea Šírová.
4: Jím se během té prohlídky zrodila myšlenka, že s těmi dětmi ukovají ty hřeby a pak těm dětem vlastně domluví výlet, kterým přijedou tady na zámek s těmi vyrobenými hřeby, přespí tady a slavnostně ty hřeby zatlučí.
5: Sport.
2: Hokejisté LHK Jestřábí Prostějov ve třetím kole druhé ligy porazili Znojmo 4-3. SK Prostějov 1913 poprvé v sezóně prohrál, když podlehl Porubě 4-5. Šumperk vyhrál na domácím ledě nad Novým Jičínem 4-1, ačkoliv už po 14 vteřinách zápasu inkasoval. Navzdory vítězství trenér Šumperka Tomáš Sedlák nebyl s určitými aspekty hry spokojený.
6: Jsem docela vytočený, my uděláme 3 nebo 4 útočné fauly, jo, tak to určitě není. Úplně zbytečný, blbý. Co mě štve, tak všechny možnosti, co jsme zas nabídli, tak jsou po našich zbytečných chybách. Klukoviny, úplný klukoviny. Sehrneme rychle dopředu a já nevím, jestli chceme vyhrát 10 nebo 15, jo, jako fakt po to já jako nechápu.
5: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 mezi 276. a 274. kilometrem na obchvatu Olomouce ve směru z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice. Cestáři tam u středových svodidel sečou trávu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To právě 4,5 minuty po 8 hodině, co nejkrásnější, no jako to následující počasí, vám přejeme, ať je to dnešní 27. zářijové ráno a vlastně celý týden. Ještě to okomentujeme do 9. několikrát v průběžných co čtvrt hodinu trvajících předpovědních počasí. Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc, možná i štěstíčko, dáreček by se mohl objevit. Zpráva nikoliv pro Magion 2, ale Minervu 2 zní tajemně, ono to tajemné je a je to dílo Miroslava Krobota společně s kamarádem psychologem Lubomírem Smékalem a premiérovat se bude oficiálně v neděli 27. To je, pokud se nemýlím, prakticky dneska od 20. hodiny v kině Metropol v Olomouci a my ještě nabídneme dvojici vstupenek, ale i další prodlouženě víkendové dárečky, to budou dobré ráno.

0: Tele, kořicele, možná babské ucho, šalvej přestanita a pikírování. Dneska po 11. hodině, či předpoledne, chcete-li před 12. Bude tam také souzvuk svátečních zvonů, tedy nedělních, a zítra také sváteční schéma vysílání. No ale před 12. taky svátečně naladěné Jiřinka Alenka. A dneska tedy jednak truhlíková záležitost, jednak ta šalvěj, no a taky vaření, pečení, pochopitelně dvě setkání s Jiřinkou a Alenkou po 11. hodině. Teď 8 hodin, 13 minut a my se podíváme do učebnic, když tohle tam asi prý, Martine, nenajdem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: snad nebude tak zlé, když prý začala MTV, tak spustili zase Buggles, že videoklipy zavraždili hvězdy rozhlasu. Ale co ta AI?
1: Počasí.
0: Ej, ta to bude hlásit všechno za nás, televizi v rádích 8 hodin 17 minut živě ze studia Českého rozhlasu Olomouc a autenticky 27. září. Přání Jonášům, ale taky všem, kteří si budou užívat třeba i, no možná někdo vzal volno, dovolenou, tak prodloužený víkend a třeba i část toho příštího týdne, no a někde aleluja, anebo někde užívá pěkně na zahrádce, na dvoře, na výletech. A třeba až příští pátek a neděle, kdy bude stále jasno, polojasno v Čechách, postupně, ale nerado, od západu bude přechodně přibývat oblačnosti a bude tak 11 až 6 při uklidnění větru, ale taky při tom vyjasnění klidně kolem plus 4 v noci a ráno a 18 až 23 za týden od pátku do neděle. A pak ten týden tedy teplota je klidně až ke 24 stupňům Celsia, čtvrtek i středa, až 25, a to vypadá, že tady ční úterý, 25, možná 26, asi nejteplejší den toho týdne, který bude vlastně i ve znamení státního svátku. Dnešek 18 až 22, oblačné počasí s ojedinělou ranní mlhou, odpoledne ale pak už na většinu toho týdne bude oblačnosti ubývat. Večer tedy až do vyjasnění, ale tím pádem zase i jasná, chladnější noc a ráno na zítřek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: parku, virpůlek, bazének a někdy i jaksi uzamčený v přístup do Vilky na kopečku v Otvovicích ve středních Čechách. Možná víte, možná znáte historku, jak si užívala a pak prokřehla dobrý kafe. Přejeme vám také Pošušňaníčko v 8.22 Českého rozhlasu Olomouc.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Že by před 100 lety bytová nouze až krize v Olomouci nebere konců. Psalo se před 100 lety v novinách. Na článek se teď zaměří v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová.
2: Novináři poukazovali na fakt, že ještě na podzim roku 1926 mělo být soudně vystěhováno 12 bytů. Z nichž největší část připadala na obyvatele domu v ulici 28. října. Hrozilo totiž prý jeho sesutí a připravovala už se demolice. V článku se lidé dočetli: nutno poznamenati, že městská rada podniká v rámci svých finančních možností vše možné pro odstranění bytové nouze. Není však myslitelno, aby celá tíha mohla spočívat jen na bedrech města. Přes veškerou finanční tíseň bude podniknuta jedna stavba ještě letos, a to výstavba nouzového domu o jednom poschodí ve Chválkovicích. Soukromá podnikavost stavební se projevuje velmi nedostatečně. Chrání-li ochrana nájemníků starodin před vyklizením, na druhé straně zabraňuje také tomuto soukromému podnikání, a tak se stále nacházíme jako v začarovaném kruhu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: No a jsou tu zprávy. Člověk z redakce Igor Polák, 27. září, neděle, předsváteční ráno a další informace od kolegy.
3: 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Hospodaření Olomouce v posledních 4 letech bylo podle uzavřených smluv rizikovější než v předchozím volebním období. Vyplývá to z dat projektu Hlídač státu. Zároveň se ale Olomouc zlepšila v některých parametrech transparentnostní smluvní dokumentace. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích, otevřeny budou také lékárny a čerpací stanice. Olomoucký kraj pořídil inspekci silniční dopravy speciální zařízení, jehož pomocí mohou inspektoři na dálku zkontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče nebo jízdu bez vložené karty řidiče. Základní škola Majakovského v Prostějově by mohla získat novou kontejnerovou učebnu pro až 30 žáků. Radnice nyní připravuje projektovou dokumentaci, pomocí které posoudí technické a finanční nároky této investice. Ze sportu. Hokejisté Přerova v 7. kole Maxaligy prohráli s Litoměřicemi 2-7. A ještě počasí. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 na 286. kilometru ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Silničáři tam opravují vozovku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Až bude na rohu, tak to je jiné Selaví. Tak co má být, to bude Selaví Martina Maxi ze severních Čech. A nebo za chvilinku 80ková Bílá královna Chytlava. Třeba na ideální nedělní doprobuzení s Českým rozhlasem Olomouc.

0: nechme to zrát, ale potom to taky pozbírejme, nebo spíš očešme. Míříme za samozběrem nebo samočesem, tentokrát samozřejmě ne jahod pozdního jara a tak dále. Míříme na plody podzimu, sadaři pokračují ve sklizni česání ovoce, jablka, hruštičky začínají sklízet třeba v sadech na Přerovsku, v místní části Bělotina v Lučicích. Zdejší pěstitel nabízí ovoce i zájemcům k samozběru a samočesu a je o to pochopitelně velký zájem.
1: Výborně.
2: A toto je odrůda?
1: Rubín.
2: Takže ty berete.
1: Beru každopádně, určitě.
2: Ilona Vozáková vybírá výhradně sladší jablka, určená jsou totiž její vnučce a vnukovi, kteří pomáhají sbírat.
3: Pěkně pomalu a pěkně položit do kybrička. Tak, a ještě si vem jedno, Stalinko, ty taky.
2: Máte dvě přepravky, jaký je váš plán dneska?
3: No plné bedinky, aby jsme si nazbírali. My tak náhodně si vybíráme a jako všechny ty jabka jsou výborné.
2: A doplňuje manžel?
4: Vítězslav Vozák. A když sníme, co si natrháme, tak jezdíme pak do prodejny v zimě.
2: Ta cena zůstává stejná jako v předcházejícím roku, je to přiměřené vzhledem třeba k cenám v obchodech?
4: Za kvalitu si rádi připlatíme.
5: Můžete položit. Takže 12,90.
2: Cena 25 korun za kilogram jablek se zdá přiměřená i panu Ladislavu z Bělotína. Na váhu právě složil dvě plastové bedinky a ještě tu má i pytel.
6: Máme dost peněz?
5: Já?
6: Kolik jsme platili?
5: 861.
6: Krásné. No a zas do příštího podzimu máme co papat.
2: Eduard Kozák, majitel sadu, je na rozdíl od sběračů s letošní úrodou nespokojený.
7: Tak letošní úroda je podprůměrná silně, jednak to bylo způsobené jarníma mrazama, i když jsme se snažili proti tomu bojovat. Jo.
2: Následovalo vlastně léto a i to z hlediska těch klimatických podmínek nebylo ideální.
7: To léto samozřejmě se podepsalo tím suchem, jo, které bylo zase historicky katastrofální, takže opravdu proto ta úroda se to takhle nakupilo. Jo. Špatné jaro, špatné léto. Jo. Takže jsme rádi za to, že se nám podařilo aspoň to, co máme dopěstovat.
2: Budeme se podívat tady do uliček. Vlastně přicházíme ke stromkům, které jsou asi tak 2,5 metru vysoké.
7: Toto je odrůda Idaret.
2: Ty plody, když se dívám, tak jsou takové menší. Jsou krásně začervenalé, ale jsou malé.
7: To je způsobené právě tím suchem, jo. Když popondeme dál, kde máme rubín, kde zase plody jsou velké poměrně, ale zase problém je ten, že vlastně ten mráz se to tak poškodil, že na tím stromku je dejme tomu jenom 20% ovoce.
2: Kvůli vysokému zájmu pořádají tady v Lučicích samozběr ovoce nově, kromě sobot, taky každou středu. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: směješ, tak zní jako taková příjemná melodie, chytlavá a chytlavá píseň od Alphaville je právě o tom Sounds Like a Melody v 8.44.
1: Počasí.
0: No a jasně, Alphaville i se Sandrou z 80. 90. let, nedávno vlastně i na Moravě, živě před týdnem. Teď je 27. září, slunce už tedy září. Proti plánu, oblačno mělo být hlavně zpočátku s ojedinými ranními mlhami, možné opary možná ano, 5 stupňů někde taky, ale někde klidně 10-11 stupňů Celsia. Tak a odpoledne oficiálně meteorologové hlásí postupné ubývání mraků. Večer úplně do vyjasnění a úplně teplo, ale ne úplně největší, v následujícím týdnu bude klidně i 25 stupňů, dneska do 22, na horách do 17 stupňů, slabý proměnlivý během dne jihovýchodní vítr. V některých dnech je tady třeba ve středu od meteorologů taková slovní úloha, slovní zkratka, definice toho dne babí léto. A na čtvrtek babí léto se rozfouká. A to je krásné, malebné a vlastně to definuje. Trošku teplej bude, ale taky chladné noci, chladná rána, s tím musíme počítat. Ale prostě nádhera, pohádka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
3: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: To je Samson s celou partou primáky a lacivý víno je klasika. A za vším jsou opravdové příběhy, říkal nám kdysi v rozhovoru v Českém rozhlase Olomouc Samson Lenk. 8.49 a teď krátký rozhovor ovšem také o hokeji. 23-letý hokejista Jan Slanina před rokem ze zdravotních důvodů ohlásil přerušení kariéry. Trápil ho otřes mozku, pak diagnóza zhoubného onemocnění páteře a taky několik operací. V nové sezóně ohlásil návrat a poprvé od ledna 2025 nastoupil v dresu prostějovských Jestřábů do soutěžního hokejového utkání. O cestě zpět k hokeji si s ním povídal také pro Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc kolega Adam Kodet.
1: Rok a půl úplně bez hokeje, teď máte za sebou 3 zápasy. Jaký byl úplně ten první po tak dlouhé době, co všechno to ve vás vyvolalo?
2: Tak samozřejmě to velké očekávání, neřekl bych, že nějaký stres, ale očekávání veliký i od sebe samotného a bylo to těžké. Fyzicky jsem byl dobře natrénovaný, si myslím, nebo jsem furt a v té hlavě. Jenom si to prostě poskládat, že to není obyčejná práce, je to něco, co jsem dělal před tím rokem a půl a zase do toho zpátky nalítnout, takže jenom si to uspořádat.
1: V září 25 jste oznámil oficiálně to přerušení kariéry, tak co všechno jste zažil?
2: Obíhal jsem doktory a tady ty věci, takže to chtělo čas, ale věřil jsem v to, že se vrátím. Tím, že jsem mi nabídl prostě jo, protože už jsem tady vlastně hrál a mám k tomu vztah, tak jsem byl jedině rád.
1: Když to shrnu tak nějak, tak vás trápili otřesy mozku a potom v létě 24 přišla ta diagnóza s tím nádorem na páteři, tak to asi člověk úplně obrátí ten život.
2: Jo, samozřejmě, ale člověk se nesmí jako litovat. Když se to tak vezme, je to ne normální věc, ale prostě musí se k tomu postavit čelem a naštěstí já jsem to měl dobrý.
1: Prvotně vlastně po té první operaci jste se docela rychle vrátil na led, už v září jste vlastně načal tu sezónu, tak tam to vypadalo ještě všechno nějak pozitivně, že to půjde?
2: Jo, tak tam jsem byl furt naladěný, že to dám, ale časem prostě přišly bolesti a nešlo to dál. No. Hlava jo, ale to tělo prostě už nechtělo. Ty první pocity jako byly samozřejmě těžký, protože když koukáte na kluky, jak hrajou a vy nemůžete, tak je to na hlavu, ale jako je to těžký téma tohle. No.
1: Kdo vám nejvíc pomohl, nebo co vám třeba nejvíc pomohlo, hlavně teda z toho psychického ohledu v tomhle období?
2: Rodina, přítelkyně, dá se říct i kolegové z práce, kamarádi, takže to bylo jako asi hlavní, no, že ty mě drželi furt jako nad hladinou.
1: Stále u mikrofonu hokejista Jan Slanina. Po těch vašich veškerých zdravotních trablích v té zatím pořád poměrně krátké kariéře, mám 23 let. Asi si člověk v hlavě připouští nějaké nejhorší scénáře, že se ten třeba návrat další už nemusí povést.
2: Tak samozřejmě byl jsem připravený úplně na všechno. Zkusil jsem si, dá se říct, normální práci a tady ty věci dělal jsem na stavbě. Tam se natáhnete a do toho ještě posilovna pak vlastně po práci, takže tohle mi dalo hodně.
1: No jaké, řekněme, zdravotní procedury vás všechny čekaly potom za ten rok a půl, kdy jste nebyl na ledě?
2: Byl jsem na operaci s kyčlí, to byla taková prvotní zákrok a pak už se toho jenom jsem objížděl fyzioterapeuty a dá se říct, že hodně dlouho jsem pracoval právě s fyzio, než vlastně jsem mohl jít do nějaký zátěže a pak už posilovna tady ty věci. Dejme tomu 3 měsíce, 4 měsíce to zabralo, tahle procedura.
1: Bylo to těžké nějak nastavit právě i ve spolupráci asi s fyzioterapeuty a tak, aby to člověk nepřepálil, aby to bylo postupné.
2: Samozřejmě v tomhle jsem trošku blázen, že bych se tam nejradši hnal po hlavě, ale skrz zkušenosti, tak jsem si řekl, že prostě na to musím postupně nikam nespěchat a že se uvidí.
1: Nechci to samozřejmě zakřiknout, ale teďka zdravotně vypadá všechno dobře, vypadá všechno tak, jak má.
2: Jo, musím zaklepat, že držím a doufám, že dlouho budu.
1: Jaké teď před sebou máte cíle i s ohledem na to, čím jste si vším musel projít?
2: První ambice je určitě tady postoupit. Jako já jsem si, než jsem vlastně začal znova hrát, tak jsem si říkal, že tohle je taková moje poslední šance. Beru to tak, užívám si toho, že tady můžu být.
1: No a herně i tak nějak zdravotně asi zůstat hlavně fit.
2: Jo, to určitě. To nechci brát na lehkou váhu, samozřejmě to si přeju taky ze všeho nejvíc, ale po té sportovní stránce ten postup.
1: Říká prostějovský hokejista Jan Slanina. Z Prostějova Adam Kudet, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: 11 lidí se lehce zranilo na včerejší traktoriádě v Přerově Dluhonicích. V Uničově pořádají tradiční akci Zažijte Evropu. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvatskem 1-2. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. 11 lidí se lehce zranilo na včerejší traktoriádě v Přerově Dluhonicích. Za jízdy se tam převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Záchranná služba všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci. Podle mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové se ve všech případech jednalo o oděrky nebo zhamožděniny. Nehodu vyšetřuje policie. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte se je potřeba zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
2: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
0: Obyvatelé a návštěvníci Uničova se dnes odpoledne můžou vypravit do muzea vězeňství na tradiční akci Zažijte Evropu. Tentokrát je zaměřená na Rakousko. Účastníky budou čekat například ochutnávky tradičních rakouských jídel, řekla vedoucí Uničovského městského informačního centra Kristýna Stránská.
3: Návštěvníci se dozví, proč se Rakousku říká země hudby, co jsou to lipicáni a jak chutnají Mozartovy koule. Z rakouské kuchyně ochutnáme třeba i vídeňský řízek či vídeňské párky, tradiční bylinou limonádu Almdudler nebo vídeňskou kávu.
0: Hranická propast na Přerovsku je už 10 let nejhlubší zatopenou jeskyní světa. 28. září roku 2016 výzkum česko-polské expedice prokázal, že s hloubkou 404 metry pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Další světový rekord naměřili speleologové v srpnu roku 2022, kdy se robot ponořil do hloubky 450 metrů. Stále to však není konečné číslo, protože jeskyňáře tehdy zastavila technická omezení robota. Sport. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
4: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 mezi 276. a 274. kilometrem na obchvatu Olomouce ve směru z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice. Cestáři tam u středových svodidel sečou trávu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vidíte trestní odpovědnost dětí, mladistvých. a do toho ještě Šatlova v Uničově. Tam se tady naštěstí bude podávat tradiční limonáda, já rozuměl, Andidle a ono Almdudle. A ta je tedy z bylinek, z čerstvé medoniky, tak příjemný tip třeba i na dnešní dopoledne nebo na krásné volné dny. Almdudle, víte, třeba na internetových stránkách receptur tradičních rakouských pokrmů a nápojů. Ze Šatlovy ovšem 9:05 pozvánka do dalšího dopoledního už vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A konkrétně, ano, na Šumpersko. Kam konkrétně to tedy bude muset za chvilinku ujasnit Dita Vojnarová, protože popojili. Umorovičan na Louce se aktuálně pohyboval v době natáčení mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají ty kuřice z České Líhně, které snášejí barevná vejce. Každý den se ten mobilní kurník, kurníček šopa, pohybuje a tudíž už za chvilinku necháme, ať přesvědčí Dita, kde natáčela. Přímo z místa a mobilní kurník už za pár okamžiků v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: z místa.
1: Nacházíme se za obcí Mravičany na kraji HKO, Litovské Pomoraví, na louce, na které je trvalý travní porost.
2: Slyšíme vlak?
1: Ano, hnedka za Kurníkem nám jezdí vlak. Vidíme v blízkosti Mravičanské jezero po bývalé pískovně.
2: A právě tady zahájíme natáčení dalšího dílu cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, a to s Michalem Táborským. On je agronom a on už se projevil, protože mluvil o louce a pak už mu tam hned vběhl ten kurník. My jsme se dostali na takové speciální místo, kde v podstatě, můžu říct, testujete?
1: Ano, zkoušíme tady novinku, která nám byla dodána letos v září, a je to autonomní kurník, který je pouze pár v republice zatím.
2: Ono to z dálky vypadá jako takový veliký stan, ve kterém by se klidně mohla konat rodinná oslava.
1: Jedná se o plachtovou konstrukci, nebo konstrukce je ocelová, ale jinak stěny jsou z plachet. Jsou tam rolety z plachet, které jsou vytahovací, no a jinak je kurník vlastně plně automaticky odkrmení, včetně energie, která je ze solárních panelů.
2: My si to prohlídneme všechno pěkně zblízka. Kde se vzal ten nápad?
1: Přemýšleli jsme nad něčím, co by mohlo mít relativně nízkou návratnost, a také jsme chtěli vyzkoušet nějaký nový typ chovu a nějakou novinku, která tady ještě úplně není zaběhnutá, takže jsme zvolili variantu slepiček s tím, že budeme prodávat vejce z pastvy z volného chovu.
2: Stačily vám jenom obrázky, nebo jste si byli pojízdný kurník někde prohlédnout?
1: Na kurník jsme se byli dívat jak u chovatelů v Dolanech, tak přímo na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.
2: Jsou asi v různých rozměrech, předpokládám.
1: Ano, my máme ten největší, který je pro až 600 nosnic, záleží na velikosti, nebo dá se po případě v něm chovat i brojlerová kuřata. A Kanaďané to uvádí jako stáj pro všemožný dobytek. Ale jsou i kurníky na zhruba 20 kusů, také autonomní, takže ta škála je veliká.
2: Dobře, tak se přiblížíme, protože já si ráda poslechnu ty zvuky. Musím prozradit, že vy už jste dnes tady byl, protože jezdíte každé ráno. V kolik hodin vstáváte se slepicemi, platí?
1: Ne, stávám o 6:30 a ke kurníku dojedu jak o 6:30 zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, protože se zajíždí se kurník a nevíme, jestli tady nemůže nastat nějaká chyba nebo něco, takže lepší zkontrolovat víckrát denně.
2: Co to znamená chyba?
1: Jestli nám třeba nějaký predátor se nepodhrabal do kurníku, nebo jestli funguje krmení, voda, jestli slepičky mají všechno, co potřebují, protože jinak semka nevidíme.
2: No, vy jste mi prozradil, když jsme se jeli autem na louku, že máte aplikaci v mobilu, takovou speciální, takže vy v podstatě máte chůvičku a hlídáte si celé hejno.
1: Ano, máme aplikaci, v které vidíme spotřebu krmiva, spotřebu vody. Pokud se něco děje, tak nám to vyskočí v aplikaci jako upozornění, takže musíme začít vlastně řešit nějaký takový alarm. No a v podstatě i vevnitř máme kameru, kde můžeme sledovat celé hejno, jak se chová, ale tam nevidíme úplně jednotlivce, je lepší si to projít osobně a podívat se na vlastní oči.
2: Dostali jste třeba od těch zemědělců z Dolan u Olomouce upozornění, na co si dávat speciálně pozor?
1: Určitě dostali jsme upozornění, ať si dáváme pozor hlavně na kanibalismus slepic, že slepice se rády klovou a je to velký problém, pokud se taková v chovu objeví. A potom jsme dostali upozornění, že slepice moc se jim nechce do těch snáškových hnízd, které jsou v tomhle kurníku, a snáší dost na zem. Ale doufám, že se nám to podaří vyřešit.
2: Tak půjdeme to dneska zkontrolovat ještě jednou i s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc. S agronomem Michalem Táborským z akciové společnosti Palomo z Loštic míříme k mobilnímu kurníku. Voda, teď tady vidím hadici.
1: Ano, ano, teď se nám spustilo automatické dopouštění vody. Vevnitř se nachází nádrž na 200 litrů a k tomu je připojeno a automaticky to spolu komunikuje, tak je vozík, na kterém je 1000-litrová nádrž na vodu. Teď právě můžeme slyšet, že se dopouští.
2: A už jsem načichla ten odér, který samozřejmě patří ke každému kurníku a ke slepičkám.
1: na to, že jich je tam zatím pouze 300, mají ještě přibýt nějaké, tak jak jsou uzavřeny rolety, tak stáj tolik nevětrá a jdou cítit.
2: Krásně tady na louce vidíme, o kolik se vám už mobilní kurník posunul, protože jsou tady vidět v té trávě takové vyležené pásy.
1: Každý den posuneme kurník zatím v manuálním režimu. Kurník má samozřejmě automatický režim, kdy si popojíždí sám, ale je lepší v začátcích u toho být, aby slepice se nezalekly, nelehly si před tou spodní roletou a nezůstali venku, nebo jim to něco neudělalo. Takže zatím posunujeme manuálně, kdy nad tím máme plnou kontrolu, kdyby náhodou nějaká slepice ještě se to nenaučila.
2: Ještě než se dostaneme na druhou stranu, kde je vstup, tak řekněme, je tady jedna nádrž a ještě tady máme nějakou skřínku a ta bude právě ke všem těm technologiím.
1: Ano, je tady skříň, v které se nachází veškerá technologie kurníku, veškerá elektroinstalace, včetně baterek. Kurník má dva solární panely, dobíjí se sám a z toho funguje celý provoz kurníku. Potom tady máme také venku násypku na krmivo, do které se vleze až 500 kg krmiva, aby nám měla při plném kurníku vystačit zhruba na 10 dní.
2: Takže kdybyste třeba odjel na dovolenou, nic se neděje, tady to funguje.
1: Mělo by to tady fungovat, pouze se musí vybírat vajíčka.
2: Ano, to je to důležité. Můžeme otevřít tu technickou skříň? Elektrikář by zaplesal. Co na to říká agronom?
1: No, je to v podstatě jednoduchý systém. Je tady akorát vlastně od fotovoltaiky, nám jde proud do regulátoru nabíjení a z toho nám to následně jde do baterky, kde už je jako elektrika rozvedená do různých řídících jednotek.
2: A dneska bude dobře, svítí sluníčko, takže sosáme energii.
1: Ano, zatím nám energie stačí, dostáváme se zhruba na nějakou ráno, že máme 85% kapacitu baterie, takže ta spotřeba zatím není největší, ale uvidíme samozřejmě, jak se ochladí a bude méně sluníčka. Si nebudeme muset řešit provoz kurníku nějak jinak. Asi budeme muset dokoupit druhou baterku, dobíjet ji, uvidíme.
2: No a půjdeme se podívat podél celé délky toho kurníku na opačnou stranu, kde je vchod. Už vás poznají slepice?
1: Už za týden, co je tady máme, tak už si zvykli, už nejsou tak plaché, už tolik neplaší, když vendu do kurníku. No, už aj zkoumají, když tam člověk stojí díl, do čeho se dá zobnout, co by mohli zkusit.
2: Jsme na boku toho kurníku, dobře vidíme, jak je celá ta plachta zpevněná, taková zesílená, leží až na zemi, dovedená až dolů a nad ní je něco, co já bych klidně nadzvedla, aby se holky mohly dívat na louku.
1: Dole máme plachtu, v které je strčené nějaké závaží, aby nám co nejlépe kopírovala terén v případě posunu. Nad ní se nachází pásek elektrického ohradníku. V případě, že by nějaký predátor se chtěl dostat do kurníku, tak je tady tímhle odehnán. No, je to slabý výboj, ale je to spíš tomu zaleknutí.
2: Samozřejmě zastřešeno, protože když se rozhledneme, tak už opravdu vidíme lesy, tu chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví. Kdybyste otevřeli, pravděpodobně by se slétli dravci.
1: Ano, to určitě, protože slepice je pro všechny predátory úplně snadný cíl, takže určitě by to vyzkoušeli.
2: My máme návštěvu.
1: Ano, to je náš projektový manažer, který se stará o organizaci tady toho kurníku.
2: Projektový manažer nepřijal s prázdnou, naopak přivezl plato, ve kterém je úplně přehlídka vašich různobarevných vajíček. Já bych řekla zelená, jemně modrá, trošku do žlutá a do hněda. Máte pro ně nějaká odborná pojmenování?
1: Každé se jmenuje jinak. Máme tady Grinchel vajíčka, Dark Grinchel, Lely, ty budou růžovat a Blushel.
2: Když už vidíme ta vajíčka tak pěkně na tom platu, bude nebo je už možnost si je koupit?
1: Ano, vajíčko je možné zakoupit u nás v Lošticích, přímo na farmě, na Vrátnici, kde máme takovou zatím provizorní malou prodejnu. Dále se asi máme v plánu rozšiřovat, ale to je budoucnost.
2: Dobře, tak my si na ten vejcomat počkáme. Teď krásně vidím, jak je tady pohnojeno.
1: Ano. Každý den slepičky posouváme o 5 metrů a zanechávají za sebou pěkně spasenou louku, pohnojenou. Uvidíme, až zaprší, tráva bude určitě nahnojenější.

0: Ze všech stran pojízdný kurník, který nově mají v Lošticích, respektive v Moravičanech, a dostali jsme se k těm hlavním vratům. Mě tedy ještě než otevřeme dveře, zaujala tady klika.
1: Když si odemčeme zásobník, tak se tam nachází pás, na který postupně padají snesená vajíčka ze snáškových hnízd, a jenom zatočíme klikou a vajíčka by nám měly vyjet a už je tady můžeme skládat rovnou do plat. Zatím slepičky nejsou zvyklé snášet do hnízd, takže vajíčko tam asi žádné nebude.
0: Pozbíráme ručně.
1: Pozbíráme ručně, nebo později.
0: Na zámek, aby se k ním nikdo nedostal. Tak jo, tak můžeme otevřít vrata. Očistíme si nohy a vstoupíme do království slepic.
1: Slepičky jsme vybírali právě kvůli barvě vajíček, aby plato, které se bude dostávat k zákazníkům, bylo co nejpestřejší, co nejzajímavější. Takže potom ve slepičkách tady máme takovou všeho chuť, hraje to tady všemi barvami.
0: Holky se vůbec nebojí tedy, už si nás přišli prohlédnout.
1: Tak, už si zvykli a nebojí se, neplaší, vypadají spokojeně.
0: Ještě prosím ty rozměry, délka, šířka?
1: Šířka měla být 6 metrů a délka 15.
0: Je to totiž rozděleno na takové dvě části, dvě třetiny a třetina vzadu.
1: To rozdělení je naše rozdělení, protože nám za zhruba 14 dní dojdou další slepičky, které budou menší, budou mít rozdílný věk, takže aby jsme nesmíchali hnedka spolu s těma starýma, tak budou vlastně v té druhé části, aby si na sebe postupně zvykli, viděli se a potom jako samozřejmě spojíme.
0: Máte tady dokonce bydýlka?
1: Ano, slepice jsou od přírody právě zvyklé spát na bydýlkách, odpočívat.
0: Vypadá to jako tribuna na tenis, mají to v pěti řadách.
1: Ano, ano.
0: Ale sedět mohou určitě i naproti, kde je pás, o kterém už jsme hovořili, kam slepice vyskočí, aby snesly vajíčka. Uprostřed krmení?
1: Ano, uprostřed máme krmítka, všechno funguje automaticky, takže pokud klesne hladina krmení, tak se spustí automaticky motor, který nám krmení slepičkám doplní. Voda vedle je řešena z vnitřní nádrže samospádem, kdy slepičky si ťuknou do kapkové napaječky a tím se napijí. Zhruba ta denní spotřeba je kolem 150 litrů vody na tady těch 300 slepiček.
0: Aby si to posluchači mohli představit, jsou to takové dvě trubky, které vedou středem toho kurníku. Na jedné trubce jsou zavěšeny takové růžice, ve kterých je krmivo, a na té druhé trubce jsou takové budovky, ze kterých kape voda, pokud by měli žízeň.
1: Slepice si zobákem do té napaječky vzduchne a tím se jí udělá kapka, kterou vypije.
0: Bílé slepičce se zalíbily mé boty, protože mají bílé šnůrky a ty trčí, a ona asi pochopila, že to bude nějaký dlouhý živočich, takže jsem dostala asi 4-5 klovnutí do nohy.
1: Ano, slepičky objevují všechno, co je tady nového.
0: V rohu pojízdného kurníku je prostor, který vypadá jako malinké pískoviště.
1: To jsme přemýšleli, čím bychom slepička mohli ještě zlepšit jejich pohodu, takže jsme vyrobili popeliště, v kterých mají možnost se popelit, aby fakt měli ty nejpřirozenější podmínky.
0: Ono je trošku ve vzduchu, pod ním je zhruba nějakých 40 cm a slepice to berou jako úkryt.
1: Nějaké slabší se nám tam schovávají a musíme to asi nějak vyřešit, protože když se popojíždí s kurníkem, tak... Ale jako oni utečou, ale mohlo by se stát, že by nemuseli, takže...
0: Ale předpokládám, že ta pojízdná rychlost je pozvolná.
1: Ta je úplně minimální, to se posouvá strašně pomaličku, takže slepice určitě mají čas zareagovat.
0: Ta bílá prostě miluje mé boty a mé šnurky a nedá si říct. Takže já se budu vracet do Českého rozhlasu Olomouc s drobnými dolíky vepředu na svých botách. Překvapená, jak jsou klidné, kdy se tady ozývá hukot a opravdu hlasité kvokání ve vašem pojízdném kurníku.
1: V případě, že by neměli dostatek krmení, což se tady nemůže stát, jinak slepičky jsou takhle v klidu. V začátku se nám tady báli vlaku, ale na ten už si také zvykli.
0: Ten jezdí docela často.
1: Ten jezdí co zhruba 5 minut, takže už si zvykli, ale jinak jsou klidné.
0: Odkud máte slepičky?
1: Slepičky máme od takového menšího chovatele, ale jinak tady to české plemeno Dominant pochází z Líhně Studenec.
0: A je to jedno plemeno, přesto je v takové barevné různorodosti.
1: Ano, je to jedno plemeno, ale ta barevná různorodost je různá.
0: Teď jsme měli důkaz, projel vlak, slepice to vůbec nevzrušilo. Jak staré jsou?
1: 18 týdnů.
0: A to už vám pěkně snáší?
1: Teprve se roznáší, neobjevují se nám tady ještě úplně všechny barvy vajíček, ale měly by se zhruba do těch 2 týdnů by ta snáška tady měla už být od všech.
0: Tak já mohu potvrdit, že opravdu nejsou dobarvovaná. Kdybychom ho roztloukli, uvnitř je to všechno úplně stejné?
1: Uvnitř je to úplně stejné. Není tam nic jiného proti vajíčku. Složení není jiné, jde pouze tu barvu z kořápky, že je odlišná.
0: A proč je odlišná? Čím to je?
1: Je to pigmentem, které ty slepice tvoří. Pochází to z nějakých divokých slepic, ze kterých byly pouze vzaty geny a bylo to implementováno tady do těch hybridů. Tím se vám vlastně ta barva vajíček takhle změní.
0: Můžu vám zkusit pohladit slepici?
1: Můžete to zkusit. Nějaká
0: schválně. Necháš se? Ne, tak ne, tak ne. Možná vy, já ne. Mám se slepicemi své zkušenosti, všude vlezou, všechno dokáží zdolat. Když se dívám na tu boční část, tak za mě je to pořád taková nějaká silnější folie. Oni do toho neďobou?
1: Zatím ne. Zajímá je nejvíc ta tráva a krmení v krmítkách. Jinak takhle moc neobjevují, samozřejmě zkouší si někam zalézt různě, najít nějakou schovku, ale jinak slepice vlastně dělají to, co mají.
0: A já mám tu bílou už zase na botě, to je fakt jako humorné. Opět se ozvalo takovéto píp, píp, to už po několikáté během našeho natáčení.
1: To je řídící jednotka tady toho kurníku, která pořád měří data a pracuje s nimi a pípnutí je, že zrovna si něco proměřila nebo udělal kurník nějaký úkon, je to nějaká jeho komunikace.
0: Teď mi zůstala slepice na noze, postavila se a stála a rozhlížela se. Vám, když vejdete, stačí podívat se do všech rohů a máte zkontrolováno, je vám jasno, že je v pořádku?
1: Musím kurník projít celý, jestli není zaseknuté nějaké krmítko, jestli všechny napaječky fungují, aby nějaká slepice nebyla utlačována, nebo jestli jsou všechny jako úplně v pořádku. Je lepší to teďka z začátku určitě kontrolovat důkladně.
0: Vzbudili jste pozornost, rozhodně.
1: To ano, právě tato barevná vajíčka a celkově konstrukce tohoto kurníku je taková neobvyklá v našich podmínkách. Je to novinka, má to pár chovatelů v republice, teprve se to tady nějak uchytává.
0: A souvisí to s tím, že se u nás ruší klecové chovy?
1: Spíš, že se v dnešní době už docela dost řeší pohoda těch slepic, že v těch klecových chovech nevidí světlo, mají nějaký režim, nepodívají se ven, tráva vůbec neví, co to je. Takže tady je to spíš o tom, že víme, odkud to vajíčko pochází a ten chov je takový podobný tomu domácímu, co máme na dvorku.
0: Tak je asi necháme být, nebudeme je rušit. Já vás nechám otevřít, ať neudělám nějakou chybu. Tak. A tu předložku, kterou tady máte, ta je opravdu na čištění bot?
1: Ano, je to dezinfekční rohož, aby se nám do chovu nedostala nějaká infekce drůbeže, protože většinou každý má doma nějaké slepice, že to může pomocí té obuvi docela dost přinášet, takže určitě musí být dodržena nějaká ta biosekurita v chovu.
0: Myslí tady úplně na všechno. V Lošticích, respektive Moravičanech, kde nově provozují mobilní kurník. Provedl nás okolo i vevnitř agronom Michal Táborský. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: divadlo, natáčení filmu a teď také slavnostní premiéru v Olomouci sledovali a sledují všichni z Českého rozhlasu Olomouc a možná naši posluchači. Zpráva pro Minervu, vlastně tedy takto filmový nejnovější počin režiséra pana Krobota Krajana, také psychologa, kamaráda, spoluscénáristy. I tam hrají ve zprávě pro Minervu pana Smékala. Zpráva pro Minervu se tedy dnes premiéruje 27. od 20 hodin v olomouckém kině Metropol, třeba ještě v tom prodlouženém víkendu a tedy logicky ještě v dnešním dopoledním, odpoledním vysílání, kdykoliv může zaznít výzva, abyste šli s námi, abyste si zavolali o dvě vstupenky. Může to padnout kdykoliv. Zpráva pro Minervu, nový film, tajemný, sci-fi, zajímavý, tajemný film režiséra Krobota, dnes večer premiérován slavnostně v kině Metropol. Tak až vás vyzveme, tak se nechte pozvat. No a teď zveme taky k našim, ano, obdivovaným turistickým cílům. Olomoucké kašny, ozdoba centra města, jejich příběhy, kratší či delší historie, kterou zabírají. No, vydáme se dnes s průvodcem Tomášem Krylem k moderním kašnám či fontánám do areálu klášterního hradiska.
1: Jsme zpátky v areálu Národní kulturní památky Klášter Hradisko, tentokrát ale abychom si připomněli, že tu nejsou pouze historické zdroje vody a historické fontány, ale i vodní díla novodoba. Teď tady sedíme pod takovou krásnou besídkou ve stínu konventní zahrady, to znamená, že jsme na sever od samotné budovy, jsme v zahradě, která byla budována pro rekreaci, pro oddech samotných řeholních kanovníků, příslušníků kanonie, tedy podřízených opata.
2: Nedaleko nás zurčí voda, protože my se můžeme v tomto místě dívat na dvě kašny, fontány, které jsou novodobé a nejsou tady zas tak dlouho.
1: Jsou tu druhou dekádou, můžeme říct, ta první starší, ta nám teď tady blíž, kašna čtyř evangelistů, ta sem byla instalována v roce 2011. Jedná se o tedy opravdu moderní soudobé dílo, které nenavazuje na žádnou předlohu brněnského sochaře Romana Wenzla, absolventa Pražské akademie výtvarných umění, který s podobnými pracemi už tady před touto realizací olomouckou měl bohaté zkušenosti. My ve vaně vidíme symbol stůl, tak to vypadá každopádně z profilu, zároveň ten stůl můžeme ho považovat klidně za obětní stůl, za old

0: polštář, takhle si to můžeme klidně představovat, ale zároveň vnímáme jako určitou vanu, do které z hlavic čtyř sloupů stojících po obvodu hlavní velké vany tryskají proudy vody. Každý ze sloupů představuje jednoho ze čtyř evangelistů. Konec konců to je návaznost na historickou tradici tu v klášteře Hradisko, protože areál po barokní přestavbě nazývaný díky své podobnosti, co by moravský Eskoriál, má čtyři nárožní věže a ty byly také paralelně adekvátně tomu zasvěceny čtyřem evangelistům Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi.
1: My vidíme na těch hlavicích, těch sloupů, také nápisy.
0: Jsou tam důležité, významné citace z jednotlivých evangelií, třeba to Lukášovo reprezentuje verš o povyšování a ponižování. Dovolím si citovat, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen.
1: My jsme udělali pár kroků z té besídky, pod kterou jsme se schovávali, a přišli jsme tady k takovému sousoší v pískové barvě.
0: To je sousoší svatého Viktora. Svatý Viktor je považován aspoň tady na Hradisku, jedná se o lokální tradici, nikoli o tradici univerzální, za patrona zahrad, minimálně tady těch, které se na Hradisku od barokní doby nacházejí. Kdybychom měli pátrat, o kterého Viktora jako předobraz světce jde, a že jich nebylo málo v historii katolické církve, tak bychom se měli dostat nejspíše k figuře vojáka Tébské legie. To jsme ve 3. století našeho letopočtu, polovina 3. věku a tažení z Téb, tedy ze severní Afriky, do Francie k porážce odbojných Galů. Jedná se o druhou fontánu od stejného autora, tedy od Romana Wenzla, s tím, že tato svatého Viktora je o 2 roky mladší. Ta byla dokončena v roce 2013.
1: Na jaký výjev se díváme?
0: Díváme se na sousoší, na figuru anděla, který je tu v ženské podobě s výraznými ženskými rysy. Andělská postava je tak jakoby spolehnutá ve vodní nádrži. Anděl má v ruce loutnu, no a nad ním se vzpíná nad hlavou se svým štítem bojovým samotný tébský voják svatý Viktor. Zajímavá je také tady na rámu nádrže nápisová páska s latinským textem. Čteme tam Actu vitam meti amor non tempore, což bychom mohli přeložit jako život měříme nikoli časem, ale skutky těmi, kterými vykonáme.
1: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z konventní zahrady klášterního Hradiska v Olomouci Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsou prosím variace na renesanční téma a také třeba na báseň ze 60. let od talentovaného básníka Václava Hraběte.
1: Co máte, že?
0: Tajemno. Minerva. Miroslav Krobot a taky jeden takový zajímavý herecký typ, myslím, že španělský, se ukazuje třeba v upoutávce na Zprávu pro Minervu 2. A slavnostní předpremiéra proběhla, tam jsme vás vzali a vezmeme vás také na oficiální slavnostní premiéru. Dneska 27. prosím od 20. hodiny se hraje premiérově Zpráva pro Minervu 2. Film Miroslava Krobota, Lubomíra Smékala v olomouckém kině Metropol. Tak necháte se pozvat.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Vždycky tak prosviští 221 555 444. Teď máme pro vás dáreček, takový předsváteční, ale pozor, na dnešek, na 27. od 20. hodiny na Zprávu pro Minervu 2, tedy slavnostně premiérují v kině Metropol. A v publiku, doufám, že početném, bude třeba možná naše včerejší paní vyherkyně, anebo vy společně s ní možná někde vedle. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tím dalším potenciálním výhercem?
3: Danuše.
0: Paní Danuško, do Olomouce to nemáte daleko? Jste Olomoučák případně?
3: Ne. Platěnice.
0: Dobře, báječně, kousíček a krásná návštěva Olomouce za krásného počasí, za příjemného babího léta v předsváteční večer. A to všechno ostatní podstatné, to si samozřejmě řekneme a vyřešíme a především nacionále zaznamenáme a pozveme. Tak si pěkně užijte Zprávu pro Minervu, tajemný nový film pana Krobota. Dneska tajemno od 20. Děkuji hodiny, také pro vás od Českého rozhlasu Olomouc. No a teď třeba ještě trocha zaláskovaných vzpomínek, možná i ve vašem případě, na konec 80. let a na mladého Kubíka. Smolíka.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. První říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezí pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Postižení předloňskými povodněmi můžou získat zdarma od Jeseníku dvě stavební parcely. O papírové oznámení o lednové valorizaci penze musí důchodci zažádat nejpozději do konce září. Účastníci dnešního dobročinného běhu v Olomouci podpoří útulky pro zvířata. Dnes čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Jeseník nabízí zdarma dvě stavební parcely lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely jsou podle radnice v ulici Revízká. O jejich převodu můžou při splnění stanovených podmínek žádat nejen obyvatelé Jeseníku, ale i občané okolních obcí zasažených povodní. Pozemky je možné využít pouze pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. Důchodci mají posledních pár dní na to, aby požádali o papírové oznámení o valorizaci důchodu, pokud o něj mají zájem. Žádost musí Česká správa sociálního zabezpečení dostat do konce září. Podat se dá online, poštou nebo osobně na pobočce. Zaslání poštou je zpoplatněné s výjimkou lidí narozených před rokem 1955. V olomouckých smetanových sadech se dnes od 1:30 odpoledne koná dobročinná akce ve prospěch útulků pro zvířata. Návštěvníky čekají například soutěže se psy a běh nebo procházka parkem, říká za organizátory Petr Sokolík.
3: Poběžíme úsek 3 kilometry smetanovými sady. Není to žádný běh, kde budeme mít vítěze. Je to skutečně charitativní běh, kde můžete běžet s pejskama, s dětmi. Ten, kdo nebude chtít běžet, tak může si projít kousek smetanových sadů a celý výtěžek 100%. Z této akce věnujeme útulkům, které budou na místě přítomny s námi.
1: Sport. Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se stali v Itálii mistry Evropy v kajak krosu. Závod se jel netradičně večer za umělého osvětlení s hlasitou hudbou a před spoustou fanoušků. Novák si to pochvaloval.
4: Je to super, vlastně tak ten kajak kros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
2: Počasí.
1: Dopoledne čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte dálnicí D1 na 240. kilometru na úrovni Tištína ve směru z Vyškova do Kroměříže stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku.
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo.
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať mámu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku, máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chocké, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrná plní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: stáří, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Naděja Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
4: Malinko se mi třesou ruce.
3: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
4: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
3: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
4: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
3: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
4: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
1: Pochoutkový rok.
3: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
4: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
3: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
4: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
3: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
4: Určitě.
3: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
4: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
3: A všechno hezky promícháme společně.
4: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
3: A promícháme to hnětacím hákem.
4: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
4: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to. No.
3: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
4: Já myslím, že mi to nehrozí.
3: Nebude čas během hraní, vy?
4: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
3: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
4: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
3: A ještě To dělal i pan Chaloupek.
4: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
1: Posloucháte Pochoutkový rok.
4: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
3: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
4: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
3: Podle chuti.
4: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, dva žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
3: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
4: A teď to všechno promícháme, ano.
3: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
4: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně.
3: Vůbec se u toho nezadýchala.
4: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
3: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj.
4: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
3: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
4: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
3: Ale poctivý.
4: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
3: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
4: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
3: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
4: Uvidíme, až to bude zlatoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
3: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
4: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
3: Budeš jíst?
4: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
3: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
4: No.
3: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
4: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
3: Já se nechce mluvit ani.
4: Mlčme.
3: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovirok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
4: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnilý poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: tři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v Jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každej, tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc. V dobré

0: Je Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Radio Servis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Výměna asfaltu zkomplikuje dopravu na silničním průtahu Hranicemi. V tančírně v Javornickém Račím údolí na dnešek připravili přednášku o plovárnách a koupalištích na Jesenicku. České tenistky rozehrávají zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Dopoledne čekejte oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat a teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Silniční průtah v Olomoucké ulici v Hranicích čeká oprava. Dělníci ji zahájí v pondělí 5. října. Práce potrvají zhruba 2 týdny. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla dělníci odfrézují starý asfaltový povrch a položí nový. I přesto se doprava během prací obejde bez objízdných tras. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Kostel navštívený Panny Marie v Rýmařově má z poloviny novou fasádu. Opravila ji ostravsko-opavská diecéze. Kromě samotné fasády jsou nově oplechované taky některé římsy. Nová skla dostala taky okna. Barevná skla muselo nechat biskupství přivést z Ameriky, říká diecézní technik Michal Neugebauer.
3: Nově je tady hlavně dešťová kanalizace. Dříve ty dešťové vody tekly normálně na zem kolem kaple a ničily nám omítky. Tak jsme ve spolupráci s městem budovali novou dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou svedené do retenční nádrže a z ní se to pomalu vlastně přepadem vsakuje do 2 velkých vsakovacích objektů, kde ta voda se pomaličku rozlévá do podloží.
1: Na přednášku zaměřenou na plovárny a koupaliště na Jesenicku dnes můžou zájemci vyrazit do tančírny v Javornické místní části Račí údolí. Začíná ve 3 hodiny odpoledne, řekl přednášející Pavel Macháček.
4: Už v podstatě od, řekněme, počátku toho 20. století vznikaly na Jesenicku koupaliště, přírodní koupaliště. Jesenicko je do značné míry specifické, většinou je tady jenom tekoucí voda, která je poměrně mělká, ale my v té době byli ještě funkční, takže nezatopené. Pro ty lidi to byla taková jedna z mála možností, jak se naučit plavat.
1: Sport. České tenistky právě teď rozehrávají v čínském Shenzhenu s Ukrajinou zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
5: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
2: Počasí.
1: Dopoledne čekejte na střední Moravě. Oblačno, odpoledne má oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 na 286. kilometru ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Silničáři tam opravují vozovku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkně zdravíme, dopoledne, příjemné, možná víkendové, možná prodloužený víkend, možná užívání bez práce, možná dneska třeba ještě prodavačky a tak dále. Do práce, ale zítra snad to volničko. A k tomu prodloužený víkend s Českým rozhlasem Olomouc, samozřejmě včetně návštěvy u Jiřinky s Alenkou, abychom se v tom úplně nepostráceli. Je neděle, píše se 27. září a v kalendáři vidíme jméno Jonáš. Jony, pěkně zdravíme, no a takové závody prý například čeští vodní slalomáři ještě nezažili. Kajak cross jeli na mistrovství Evropy večer za umělého osvětlení a v mimořádné vodácké atmosféře a dva z nich vezou zlato. Tak také je budeme oslavovat, jen se budeme věnovat, ale zdaleka nejenom jim. Návštěva u Jiřinky s Alenkou samozřejmě předpolednem také dneska v neděli. 27. A teď hrajeme půlnočního kauboje, možná s osvětlením někde na vodě, Tomáše Linku a pak taky ještě jednu zvláštní noc. Una notte speciale z Alice.

0: More, more, zaznělo, šplouchaly vlny, příboje, ale na divokou vodu, spíš kanály řeky, ještě zamíříme za našimi reprezentanty sportovci, když vezou to zlato za pár minut. A ve Vlastivědném muzeu Jesenická, tam mají expozici řemesel a k vidění je aktuálně třeba hák na splavování dřeva. Do muzejních sbírek navíc nedávno přibyl další ojedinělý předmět, který dokládá, že se v nejvyšších moravských horách kdysi plavilo dřevo po tocích, po nějakých tocích. O tom, jak tento způsob dopravy fungoval a že byl vlastně dominantní svého času, kudy se dřevo v Jeseníkách plavilo a co o něm prozrazují dochované nálezy, jsme si povídali s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc s etnografem Vlastivědného muzea Jesenická Matějem Matelou.
1: Nenašel jsem to já, našel to lesník Lukáš Mareček z Bílého potoka a jedná se skutečně o mimořádně unikátní nález, protože objevil vlastně tento konec železný háku na splavování dřeva. Činnost, která je už zapomenutá, protože ji vytlačili koně z lesů. Nicméně doteď jsme měli doklady o splavování dřeva v Jeseníkách pouze písemné či mapové a najednou máme doklad takto reálný.
2: On to nebyl jediný nález, dokonce teď nedávno se podařilo nalézt hřeb, který vlastně spevňoval takzvané klauzy. Co to byla ta klauza nebo klauz?
1: Klauzy byly nedílnou součástí splavování, protože dřevaři, kteří splavovali dřevo, potřebovali velkou masu vody. A ty potoky horské nikdy přílišným množstvím vody neoplývaly, takže oni byli nuceni zbudovat si hráze na horních tocích, které zadržely velké množství vody, to pak uvolnili a voda to dřevo, ty masy dřeva odplavila. Takže klauzy, které se dochovaly třeba dodnes v Německu, kde oni dbají, tam byly kamenné, v Rakousku, tak tady u nás se prakticky žádná původní nedochovala, ale ty zbytky, ty relikty v terénu můžeme nalézt a právě ano, před několika týdny další lesník Miroslav Havira ze správy HKO Jeseníky objevil na skalním potoce ve velice unikátní oblasti kus někdejší splavovací nádrže.
2: Ten hřeb vlastně tady není. Jste říkal, že musí být nějakým způsobem vlastně upraven, aby mohl být vystaven.
1: Jakmile vytáhnete železo ze země, tak začne vlastně jeho degradace. To málo lidí ví, že vlastně půda zemina konzervuje, vydrží tam železo stovky let, nicméně ve chvíli, kdy ho dáte na světlo boží, tak započne degradovat a je třeba proto ho řádně ošetřit.
2: Vraťme se ke splavování dřeva. Vy jste říkal, že vlastně ty naše potoky zdaleka neměly tolik vody, jak to třeba známe ze známých filmů, kdy se plavily vory na Vltavě, takže jak se vlastně to dřevo tady plavilo? Byly to nějaké větší klády? Já spíš si myslím, že to šlo o polena, protože víme, že byl dole papírenský průmysl a právě ta krátká dřeva se využívala pro papírny.
1: Přesně tak, byla to dřeva nejvíc 1,20 m dlouhá, která na té moravské straně, jak jste správně řekl, byla určena pro papírenský průmysl, tady na té naší pro sklárny samozřejmě, pro železárny, stavěly se z těch dřev pak později milíře a vytápělo se dřevěným uhlím. Výhoda tady té činnosti byla, že se mohlo splavovat dřevo přímo od pramenu, kam se nedostali dřevaři s koňma, systém svážnic a lesních cest začal být budován až v polovině 19. století, takže předtím oni museli nějakým způsobem to dřevo dostat z lesa. To byla mnohem náročnější dřevařská činnost než samotné pokácení toho stromu. Takže využili to, co měli, tedy řeku. Vystavili si klauzy, pustili vodu, ty tisíce sáhů dřeva pluly, no a ve chvíli, kdy právě ta hladina klesla, tak byli nuceni přijít k potokům a posunovat ta zaseknutá dřeva, ta, kterým se nechtělo plout, právě těmi háky. No a tady máme tedy ten unikátní konec železného háku vystavený.
2: Vypadá to trošku jako halapartna. Trošku mě děsí současné sucho, protože to bychom nesplavili ani třísku. Zachovalo se ještě v dnešních lesích nějaké pozůstatky třeba těch klauzů nebo těch rybníčků, nebo je to všechno pryč? Mám pocit, že něco malého se zachovalo na ubrané, ale ano. Nevím to jistě.
1: Pokud se něco zachovalo, tak jsou to právě ty kamenné podezdívky těch starých klauz. ale drtivé většině případů je to všechno pryč, řádili povodně od té doby a tak dále. Nicméně pomocí moderní techniky, například lidarových snímků, lze velice dobře poznat, kde ty klauzy byly. Jsou to vždy místa, která jsou nějakým způsobem rozšířená, s dobrým přístupem, lze to identifikovat, ale aby tu návštěvník přišel k nějaké přímo dřevěné klauze, to bude muset právě do toho Německa nebo Rakouska.
2: Z Jeseníku Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A já myslím, že by z toho i teď na té divoké vodě mohl ten optimismus doslova šplouchat v 11.23 v reportáži Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Čeští vodní slalomáři udělali za sezónu zlatou tečku, nebo možná chcete-li spíš dvojtečku. V italské Ivrée se totiž odchovanci olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová i Matyáš Novák stali mistry Evropy. Povedlo se jim to v kontaktní disciplíně kajak cross, ze které udělali organizátoři opravdu velkolepou show vodáckou. Závodilo se večer před zástupy fanoušků za doprovodu dunivé hudby a pod umělým osvětlením.
1: Připomíná to trochu diskotéku, celý kanál je aktuálně zasnutý jen na startovní rampě. Jsou osvětlení závodníci a jakmile se s nimi spustí startovní rampa, tak se teprve všechna zbylá světla zase zapnou.
2: My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu za toho denního světla. To by mi mohlo být problém v tom slalomu třeba, ale tady v tom krosu to vůbec není problém.
1: Říkal Matyáš Novák, když před 10. večer vylezl z peřejí a pravda, trochu se třásl zimou.
3: Diváci jsou určitě spokojení, nejsem úplně přesvědčen, že závodníci, protože přece jenom už na konci září a tady v ledové vodě se máčet je trošku zima. Ale nakonec si myslím, že ten adrenalin převážil a vlastně i ti závodníci si to užili.
1: A to měl český šéf trenér Jiří Prskavec pravdu. Hlavně pokud jde o nové mistry Evropy Terezu Knéblovou a Matyáše Nováka.
4: Mně se to strašně líbilo, samozřejmě ten čas je takový trošku ošemetný, už jsem v téhle době většinou už v posteli, takže bylo těžké si na to navyknout, ale je to super, myslím, že to za tu atmosféru to stálo a bylo to fakt skvělý a myslím si, že ten noční závod má něco fakt do sebe.
2: Jsi viděli tady dýmovnice, fanoušci řvali. Bylo to super, ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější a ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: A kéž by měl i podobné výsledky. Kromě Matyáše Nováka s Terezou Knéblovou získal na mistrovství Evropy zlato i Jakub Krejčí a celkem čeští vodní slalomáři vybojovali 7 medailí. V pořadí národů je porazili jen Francouzi. Z Ivrée Jan Suchan, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: No tak já bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českém rozhlase.
4: Takže tady Libor a
5: Petra.
4: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
5: Moc se nám tady líbilo.
6: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj!
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jen si, lásko, počekej, počkej, a už jenom pár minutek, pár okamžiků, no kolem tři čtvrtě tady vždycky bývají i v předsváteční čas ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v neděli předpolednem Jiřinka s Alenkou a samozřejmě i tomu svatému Václavu se pověnují po svém. Tak lásko, nečekej, nečekej, to byly řecké motivy, ovšem v podání brněnsko-ostravsko-pražské Věrky Špinarové. Ještě třeba pozveme taky na sváteční program. A z různých pohledů Noc na Karlštejně, tak to je asi nejznámější melodie. Lásko má, já stůňu a nečekej. Noc na Karlštejně totiž hrají také v Moravském divadle Olomouc, a to 29. v 19 hodin, ale třeba někdy během svátku 28. bychom pro vás ještě vstupenky do Olomouckého divadla na Noc na Karlštejně měli. No a pak ještě třeba podzimní kontaktní rozhlasové zdravotní poradny, tady budeme mít čtvrtek co čtvrtek, samozřejmě už premiérové, od září kontaktně živě vysílané s možností klást dotazy, když je třeba už mladý člověk a od dětství diagnostikováno například s diabetem, cukrovkou nejčastěji prvního typu, jestli nemůže dostat i dvojku cukrovku, jestli třeba když ho ta léčba a vlastně všechno kolem ten režim otravuje tak, že může vyhořet, jak pomůže psychologie. Už zveme průběžně na ten nejbližší čtvrtek na 10. hodinu. No a když prozradím, že ještě někdy třeba v říjnu, který klepe na dveře, tady bude téma cévy, žíly, křečové žíly, varixy. Počkejte si na další vysílání, vždycky čtvrtky po 10. A teď na jednu klasiku Petra Nováka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ještě pozveme, zítra je ten svátek. On bude olomoucko-přemyslovský, ale zůstaňte. Já myslím, že to, co v učebnicích nebylo, tentokrát nebude prezentovat Martin Písařík v pravidelné rubrice třeba v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, ale třeba Tomáš Kryl, tak to je showman, který provádí po Olomouci a třeba i po kryptě. Také už zveme průběžně v anoncích o poutávkách, no a Aleš Spurný, Panská sídla, také tuším věnuje zítra olomouckým přemyslovcům. Takže takhle nás to asi v učebnicích neučili. To je pozvánka, jedna z pozvánek na sváteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A komu by scházel třeba Valdemar Matuška, jen se přiznej, že ti scházím, zazní za chvilku, ale předtím naše star.

0: květené je podzimní, koukej. Tady je vřes i vřesovec a tady k ním přibudou tyhle malé papričky, ať je tam něco červeného.
1: Vypadá to krásně. I tady ta šalvěj a nejen, že je krásná, ale mimo dekoraci ti poslouží taky jako bylinka k ochucení. Třeba kdybys chtěla tady na balkónku si grilovat masíčko.
0: To bych si asi netroufla, ale k masu šalvěj se hodí. Tu jsem chtěla dát právě do menšího truhlíku, tady k tomu citronovému tymiánu, ale když myslíš, můžu tu šalvěj dát k tomu vřesu. Stejně se ten tymián docela dost rozrostl.
1: No, taky tady máš kytek jako na flóře. A tady ta stříbená, jo, to jsem měla taky párkrát, vypadá jako drátěnka, tu znám. A je stejná, i když uschne a můžeš ji mít na balkoně celou zimu. Taky mi tam tak vydržela.
0: Že? Jo, je to vděčná rostlinka. A když už kolem ní nejsou vůbec žádný živý kytky, tak tam dáš pár větviček chvojí a paráda je i na Vánoce. Jak se ona jmenuje, to si taky nemůžu vzpomenout. Prostě stříbrná drátěnka ji budeme říkat.
1: Jo, ale můžeme ji říkat klidně drátovec, protože tak se jmenuje.
0: No, ty seš teda chytrá.
1: No, vidíš to.
0: Vyčetla jsi to.
1: Ne, tu jsem si vzpomněla. A pak tady máš chryzantémy v květináčích a nechceš je taky přehodit do těch truhlíků?
0: Možná, že jo, protože ty misky zabírají docela dost místa. No, ale ještě máme nějaké okrasné traviny a okrasné zelí.
1: No krása, a to si říkala, že té zeminy nesu moc. Uvidíš, ani nám nebude na všechno stačit.
0: Máš pravdu. A tak už jen dosadíme tady ten zbytek, umyjem si ruce a půjdeme do kuchyně.
1: To bychom měli teda. A víš, že byl včera úplněk? A že ten úplněk byl ve znamení berana?
0: Chceš tím naznačit, že bychom si měli uvařit něco ze skopového nebo něco z jehněte?
1: No to ani ne. Nevím, nikdy jsem skopové teda nevařila, abych ti pravdu řekla. Nevím jak ty, za obě bych asi řekla, že to moc neumíme, ale energie měsíce ve znamení berana nám Jiřínko doporučuje, abychom byli odvážní, iniciativní a nebáli se nových začátků. To je výzva.
0: Aha, takže odvážně do toho, směr kuchyně a něco si tam začneme.
1: Jasně, bude-li s kým.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: V letošním horkém létě moc letniček nepřežilo a tak jsme už vysadili s Jiřinkou podzimní rostliny, které snad už vydrží až do zimy. To jsou paradoxy, co?
1: Budem doufat, že my taky. Že...
0: Vydržíme do zimy? Vydržíme přes zimu?
1: No toť otázka.
0: Toť otázka.
1: To máš pravdu. Vždycky jsme se obávali, jestli nám přežijí kytky zimu. Teď máme obavy, zda přežijí léto, pravda?
0: Pravda. A do čeho se pustíme v kuchyni? Už si to promyslela?
1: No v kuchyni se můžeme rovnou pustit do jídla, protože jsem věděla, že budeme pracovat na zahrádce na balkoně. Udělala jsem maďarský perkelt už včera.
0: No výborně, to si vymyslela skvěle. Dobře, prostřu na červeném stolečku mezi kytičkama a budeme na balkóně jako na výletě.
1: Ano, ano. A taky můžeš předtím nakrájet tento skvělý mlýnářský chleba a já už dávám jídlo do misek.
0: Jo, jo, ale mezi tím bys mohla popsat, co vlastně v těch miskách máme. Vypadá to moc hezky.
1: Tak jako základ je cibulka, pěkně do růžova opečená, zasypaná paprikou a na to vše jsem dala kostky hovězí klíšky. Ta mě dávala vždycky nejvíc práce, ale koupila jsem si nový ostrý nůž a tak to nakonec nebylo tak zlé.
0: Jo, jo, na krájení masa musí být nůž opravdu ostrý a když ho nemáš, no tak koupíš už nakrájené kostičky v sámošce, že?
1: Jasně, také řešení. A jak maso zesvětlalo, přidala jsem nakrájené papriky, rajčata a čili, přivedla kvaru a pak stlumila plamen a dusila 2 hodiny.
0: Páne, jo, to dá teda práce. Musíš to 2 hodiny hlídat a podlévat. Ne zase moc, abys to neuvařila, že? Nebo nespálila jako ty ptáčky onehdy.
1: Tak už mě to nevyčítej, hrnec už je čistý.
0: To je dobře.
1: Tak přesně, ale jak říkáš, je to jako u guláše. A ten je také nejlepší až druhý den. Ke konci dušení přidáš sůl a pepř nebo kousek feferonky a můžeš hodovat.
0: No a my si dáme perket s chlebem, ale kdo chce a umí, tak může podávat se speciální těstovinou tarhoňou.
1: Ještě dodám, že paprikové lusky nakrájené na nudličky jsou ty světle zelené pálivé, co se objevují na trhu ze Slovenska. A ty já mám nejraději.
0: No a hodilo by se trošku piva do sklenice na zapití i na oslavu, protože slavit je určitě co. Co říkáš?
1: Je, připit bychom si mohli na nadcházející barevné období, které se někdy nazývá svatováclavské, ale všichni ho známe jako babí léto. Takže připijem si vlastně na naše laskavé babí léto.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nedělní poledne ohlásil souzvuk zvonů z farního kostela svatého Jakuba v Lipníku nad Bečvou.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Velká část obchodů zůstane zítra zavřená. Uničov dnes zve na tradiční akci Zažijte Evropu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová skvěle rozehrála finále poháru Billie Jean Kingové. Odpoledne bude ubývat oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Ve větších obchodech zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Vedení Přerova chce v budoucnu nakupovat energie pro magistrát i své příspěvkové organizace a firmy jednotně. Od centrálního nákupu si slibuje výhodnější ceny, říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Trh s energiemi je v posledních letech velmi proměnlivý a ceny ovlivňuje celá řada faktorů. Centralizovaný nákup nám dává možnost lépe reagovat na aktuální situaci a využít vhodného okamžiku pro zajištění energií. Výhodou je také větší objem společně nakupovaných energií, který může přinést lepší obchodní podmínky.
0: Obyvatelé a návštěvníci Uničova se dnes odpoledne můžou vypravit do muzea vězeňství na tradiční akci Zažijte Evropu. Tentokrát je zaměřená na Rakousko a chybět nebudou zajímavé informace ani ochutnávky, říká vedoucí Uničovského městského informačního centra Kristýna Stránská.
3: Návštěvníci se dozví, proč se Rakousku říká země hudby, co jsou to lipicáni a jak chutnají Mozartovy koule. Z rakouské kuchyně ochutnáme třeba i vídeňský řízek či vídeňské párky, tradiční bylinou limonádu Almdudler nebo vídeňskou kávu.
1: Sport.
0: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová hraje v čínském Shenzhenu o první bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. V utkání týmových dvojek nastoupila proti Ukrajince Kalininové a první set ovládla 6-2. Ve druhém je to 1-1. A hokejisté Přerova v sedmém kole Maxaligy prohráli s Litoměřicemi 2-7. V první třetině šli přitom zásluhou Véhovského a Nováka dvakrát do vedení. Už v první minutě druhé třetiny ale soupeř vedl o dvě branky a ještě do konce třetiny přidal další tři góly. Kvalitu Litoměřic hlavně v zakončení ocenil i kapitán Přerova Jiří Krysl.
4: Soupeř měl velmi dobrý pohyb a měli i nějaké potřebné štěstí, protože se jim tam udařilo všechno a došli tomu naproti. Jo. To je zase, jako, musím říct, že opravdu hrali výborně a jak s náma to zamávalo. A lepší týmy prohrávají i vyšším rozdílem někdy, prostě to se stane. Máte ten blbec, prostě napadá vám tam všecko, my se z toho nesmíme složit.
0: Další duel hrají Zubři už v pondělí na ledě Kolína, ve středu hostí Vsetín. Ve druhé lize hokejisté LHK Jestřáby Prostějov ve třetím kole porazili Znojmo 4-3. SK Prostějov 1913 poprvé v sezóně prohrál, když podlehl Porubě 4-5.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě ubývat oblačnosti, večer až do vyjasnění. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty podobně jako dnes 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně ve Vrahovické ulici v Prostějově na silnici 150. Střetla se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začínají nedělní písničky na přání, pěkný poslech, pěkné odpoledne přeje Tomáš Kedzior. Následujících 55 minut je podle vás, takže telefonujte do studia a pište, čísla jsou dvě. Linka do vysílání 221 555 444, SMS-kové 723 70 33 51.

0: písničková přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Beatka z Pňovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Beatka z Pňovic. Chtěla bych se nechat na konečným narozinám teď Evě Motličkové z Pňovic a konečným narozinám paní Janě Hyprové z Příkaz. Oběma oslavencům všechno nejlepší a hodně zdraví přeje Beatka s babičkou. Děkuji moc.
0: Hezky zdravíme. Věnování z Českého rozhlasu Olomouc posíláme k dnešním narozeninám paní Zdeňce Kýrové z Břidličné. Zdeni, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody. Ti přeje jednak klub seniorů z Břidličné. Děkuji za práci, kterou děláš. K těm narozeninám se s přáníčkem přidávají také manžel Luboš a synové s rodinami. Přidávají se také Maruška, to je kamarádka, a všichni, kteří paní Kýrovou znají. Písnička také se vzpomínkou na bratra Václava Millera z Podolí a jmeniny od Joži s rodinou.

0: Pohádka o konvalinkách, dvojice Simonová Chladil a pan Břeťa ze Štítů. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám a všem našim posluchačům. Tak tuto písničku posílám všem Václavům, Vencům a Venošům a já nevím, co možný celé naší Moravy. Potom tu písničku posílám taky tady naši kuchářkám, dneska byl dobrý oběd Ivance a Máni Martě, našim sestřičkám a všem do doma důchodců a seniorů a tak dále, jo. Prostě my tady máme den otevřený, 30. a to tak bude asi všude pomalu stejně. A vám taky do rozhlasu. Děkuji moc krát, mějte se tam hezky na seano, díky.
0: Zdravíme do Štítu. Děkujeme za zprávu věnování našemu bývalému spolužákovi Václavu Laboňkovi z Moravičan. Vašku, krásné sváteční dny, veselou oslavu a všechny ostatní dny prožité ve zdraví, lásce a spokojenosti a radosti, píšou spolužáci z učiliště. Věnování milované rodině Juríčkové a našemu pravnouškovi Hanouskovi k prvním narozeninám. Přání lásky, zdraví, všeho dobrého píšou prababička a pradědeček, Libor, Soňa, Zlatíčka a velká rodina.

0: Český rozhlas Olomouc, nedělní písničky na přání a paní Bohumila z Olšan u Šumperka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši. Já zdravím celý český olomoucký rozhlas a mám přání, abyste mi mohli zahrát pro moje kamarádky, pro Květušku, pro Vlastičku, pro Jiřinku, pro Jarku a všechny moje známé, Marušku Kamarovou z Červenky, manželé Konečný, Berunku Zalabákovou, Morongovou a Pavlíka Chláčka z Košova. A jinak všem přeju hodně zdraví. A ten pán Věštitu přál všem Václavům i Václavkám, přeju všechno nejlepší. Potom z Holubic Zdeničce a Jarušce do Jeseníku hodně zdraví a celému zdravotnímu personálu tady na Péčku, na Ačku přeju všechno nejlepší. Ať se hezky o nás starají jak doteď, minulo nám všechno.
0: Děkujeme, personálu posíláme tu písničku, opravdu si to zaslouží. Ještě věnování pro paní Olu Šimkovou do České Vsi k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší přeje dcera Anna, syn Staňa a vnučky Andrea, Alča a Lucka s manželi a přidávají se všechna pravnoučata a že jich je. Dnes by se dožil 90 let můj přítel, známý španělský herec a milovník hudby Don Sancho Gracia, píše paní Míla z Přerova. A ještě věnování, hodně zdraví, pohody a radosti ze svých blízkých přejeme k narozeninám panu Janovi Konštatskému. Píše manželka Kateřina, děti Honza a Anička s partnery a připojují se i rodiče.

0: stáří, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Jsou tu písničky na přání a paní Jiřina z Břidličné. Dobré poledne.
3: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych popřát Zence Kýrové z Břidličné jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, pohodu v životě i v rodině a hlavně zdraví jí přeje kamarádka Jiřina. Moc vám děkuji a přeji všem k hezký den.
2: Moc krát děkujeme. Zdravíme do Břidličné paní Zdeňce Kýrové. Jsou to také blahopřání od paní Aničky a také od Evy a Pavla. Společně přejí hodně štěstí, zdraví a lásky. Panu Jendovi do Štětovic zdravíme ho, paní Janě Škodové a Marušce Nezhybové do Prostějova. A Zdeňce do Holubic posílá písničku Anička a všem posluchačům a zejména mým přátelům, například paní Gotwaldové nebo panu Oldovi do Nemile nebo sestře Zdeňce posílá písničku posluchačka Emílie.

0: Nejznámější melodii Věry Špinarové jsme si poslechli v živě v Českém rozhlase Olomouc a další přání pro nás má paní Majka z Jedlí. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, pane Tomáši, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posílám k dnešním narozeninám Marceli Marešové, Milušce Hyblové ze Zvole. Děvčatům přeju hodně zdraví, životní pohody a co jim v životě daří a co máme všichni rádi. A ještě bych pozdravila celou rodinu Pavlíkovou a všechny lidičky z rodiny Koutnej. A vám, pane Tomáši, moc krát děkuji a přeji vám krásnou neděli, pohodovou a hodně zdravíčka vám přeju.
0: Děkujeme.
1: Ještě děkuji za vyhledání písničky. Mějte se krásně.
0: Věnování patří také pro naši dceru Lindu. K dnešním narozeninám štěstí a zdraví přeje táta Radek a sestra Terča.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme na vaše přání a na telefonu je paní Anička ze Šumperka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska je v Závrze velká sláva. Sestra Miluška Dajčarova slaví 80 let. A já bych ji chtěla popřát jménem sourozenců a celé velké rodiny hlavně hodně zdraví, spokojenosti a v kruhu vnoučat a pravnoučat. A těšíme se na oslavu. Děkuju.
0: Hezky zdravíme, přidáváme věnování pro paní Olu Šimkovou do České Vsi k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší přejí dcery Anna, syn Staňa a vnučky Andrea, Alička a Lucka s manželi. Velkou pusu posílají pravnoučata Daneček, Tomášek, Laurinka, Adámek, Julinka a Natálka.

0: nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Vlasta Skrnova. Dobrý den.
1: Špatně vás slyším, Tomášku.
0: Ano, už jste ve vysílání. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. Děkuji vám za vybrání písničky. Jsem moc hodný chlapec. A přála bych všem holkám včelčiš, všem mojím zlatičkám, všem nebudu jmenovat, a všem do nemocnice brzké uzdravení děvčata a kluci. A jste brzy doma, je to hrozný. Nedá se nic dělat. Tak a ještě bych chtěla Randusovým do Velké Kraše a paní Šulákové Jarmilce do Velké Kraše a to ani Sterová Peme, tam je hodně volá. Tak to je asi všechno, Tomášku. Děkuji
0: zdravíme
1: vám moc krát.
0: Do Krnova posíláme vybranou písničku.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě za milovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: pekne zdravím všetky milé poslucháče a všetky přátelé Českého rozhlasu. Já jsem se vrátil z nemocnice, tak musím napravit to, co jsem zameškala. A hlavně bych chtěla poděkovat panu doktorovi Potěšilovi z rehabilitačního oddělení Olomoucké nemocnice, fakultní nemocnice v Olomouci, za jeho přístup krásný k pacientům a všem sestřičkám tohoto oddělení. Potom bych chtěla poslat paní Zdeničce, paní Milace do Přáslavy, Zdeničce do Holubic, Zdeničce do Hrochova a všem těm, kterým mě hráli. A ještě Alence s Lidiškou do Jeseníku. Všechny vás moc zdravím a přeji hodně štěstí, zdraví a panu doktorovi za krásný přístup k pacientům. Děkuju vám všem a zdravím vás. Eva Zistruková, nashledanou.
1: Naslyšenou a tady už je Karel Zich.

0: Zich nám zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme teď paní Ivanu, která nám volá z Mohelnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Já bych chtěla popřát dnešním 85. narozeninám mojí mamince, která se dožívá krásného věku, hodně zdraví, štěstí a vše, co ať si splní, a co si přeje, ať se jí splní. Děkuji vám mockrát a mějte se krásně. Naschledanou.
0: Pěkně zdravíme a posíláme pěknou písničku právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Obyvatelé Jeseníku postižení povodněmi můžou získat stavební parcely. V Uničově dnes můžete vzít děti na drakiádu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová získala první bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Samospráva Jeseníku chce pomoct lidem zasaženým předloňskými povodněmi. Zdarma jim nabízí 2 stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází v ulici Rejvíská. Co musí žadatelé splnit, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO plánuje snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Jednalo by se o případy vražd a podobných závažných činů. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
6: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
4: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Drakiádu si dnes můžou užít rodiny s dětmi v Uničově. Začíná v 15 hodin u pohostinství Dallas. Součástí akce je kromě pouštění draků taky tvořivá dílna, říká pořadatelka Denisa Křížková.
7: Jedná se o drakiádu, která bude probíhat od 15 do 17.00. Děti i rodiče se budou moct účastnit z drakiády, kdy budou různé a i v soutěži v kategoriích o nejhezčího draka, nejdéle létajícího a podobně. S tím, že máme pro účastníky nachystanou i malou tvořivou dílničku.
0: Sport.
4: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová získala první český bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu po setech 6-2 a 6-3. Titul pro tým kapitánky Barbory Strýcové tak může vybojovat další moravská hráčka Linda Nosková. V prvním setu je to se Svitolinovou 1-1.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Ráno se výjimečně můžou objevit mlhy. Teploty dosáhnou podobně jako dnes k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách ke 13 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Opatrně na D35 se na sjezdu na exitu 276 Holice ve směru na Lipník, když budete sjíždět na silnici 55, tak pozor na pracovníky údržby.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
8: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadá. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
9: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
8: Pánové, je nám velkou ctí.
9: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
8: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
9: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
8: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
9: Tohle jo?
8: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
9: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
8: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
9: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
8: No,
9: to jsem se učil totiž doma, víš?
8: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
9: No měli jsme to říct.
8: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
9: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
8: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
9: No.
8: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
9: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. Protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
8: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
9: A nezanechalo to na tobě stopy?
8: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
9: No, právě.
8: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
9: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
8: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
9: Ne, to přeháníš to.
8: No to
9: opravdu,
8: ne, to je opravdu pravda.
9: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
8: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel. Ano.
9: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, jsem dal Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
8: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
9: Budu ti koukat do not, ano.
8: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
10: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
8: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
10: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
8: Podívej, já si to taky.
9: To ne.
10: No. A nebo klidně duet.
8: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
10: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, zprávy.
0: Stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo
4: v jednu hodinu.
3: A tak nevíš,
0: kdy stávala dívka do školy.
1: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme. Takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuji za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. Máme tu čest, já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
2: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
2: tomu. To samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
2: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot,

0: Prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
1: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány, ale patří to
0: do bicí. Za to, byly to bicí.
1: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
0: Takže bicí?
1: Takže bubny, no. Bubny. Ano, za A.
0: Ano,
1: za A,
0: no,
1: za
0: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
1: Ten jsem teda taky ale hrála.
0: Jo? Svěřili ti ho.
1: Ale hergot na fagot ne.
0: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menčíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menčík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B, sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky? Tak co byste řekli?
2: No,
0: Honza se hlásí, tak Honzo.
2: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to... Pil.
0: Počkejte, to nás zajímá.
2: Pil.
0: Jo, pil.
2: Pil.
0: Tak to není tak hrozný.
2: Proto bych dal Bčko, opatrně.
0: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak, Teresko, zkusíte to?
3: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
0: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
4: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostřížku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
0: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy, jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasný, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
5: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
1: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radu.

0: příležitosti brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
1: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
2: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Nashledanou.
1: Komparosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas1.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hranická propast je už 10 let vyhlášená nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu zbývá už jen několik dní. Basketbalisté Olomoucka hostí Ostravu. Zítra bude jasno a teploty do 23 stupňů. U nedělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Hranická propast na Přerovsku je už 10 let nejhlubší zatopenou jeskyní světa. 28. září roku 2016 výzkum českopolské expedice prokázal, že s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Další světový rekord naměřili speleologové 1. srpna 2022, kdy se robot ponořil do hloubky 450 metrů. Stále to však není konečné číslo. Jeskyňáře tehdy zastavila technická omezení robota. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
2: V kostele svatého Tomáše Apoštola v Dolním Domašově, místní části Bělé pod Pradědem, bude večer živo. Poslechnout si tam můžete další ze série koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Začátek je v 18 hodin. A co tentokrát koncert nabídne, popisuje ředitelka festivalu Hana Polášková.
5: Bude to koncert pod názvem Podzimní serenáda, ve kterém se nám představí Eve Quartet ve složení Žofie Vokálková flétna, Marie Jírová housle, Zuzana Peřinová viola a Petra Mališková violončelo. Jsem velmi ráda, že na něm zazní opět dílo Karla Dittrse z Dittersdorfu a bude to divertimento pro housle, violu a violončelo.
2: Sport. České tenistky vedou po úvodní výhře olomoucké rodačky Karolíny Muchové nad Ukrajinkou Kalininovou ve finále poháru Billie Jean Kingové. O rozhodující vítězství se teď v čínském Shenzhenu snaží přerovská hráčka Linda Nosková proti Svitolinové a první set vyhrála 6-3, ve druhém je to 3-3. A BK Olomoucko dnes ve třetím kole Národní basketbalové ligy hostí tým NH Ostrava. Utkání startuje v prostějovském sportcentru v 17 hodin. Za Hanáky by po vyřešení osobních záležitostí v zámoří už měl nastoupit zkušený americký rozehrávač Lem Autry a podle kapitána Adama Gogy to hru týmu zlepší.
6: Sám jsem doufal, že ta jeho absence nebude tak vidět. On samozřejmě zkušený hráč, dokázal si myslím sklidnit, dokázal by si ten míč vzít, ten útok prostě prodloužit, podržet. Hráči, kteří nejsou tolik zvyklí tvořit, tak se snažili najít to řešení hnedka do kuchyně, místo aby byli trpělivější a ne tak zbrklí. Takže on jako zkušený hráč určitě tomu může pomoct a by tady měl být, tak doufám, že proti Ostravě se to projeví.
0: Počasí.
2: Zítra v Olomouckém kraji čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na D48 mezi 12. a 9. kilometrem od Palačova k exitu Jeseník nad Odrou ve směru na Olomouc. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc uprostřed třídenního volna přinese mimo jiné Hvězdné návraty. To bude po 16. hodině. Pavel Zedníček umí potěšit, pobavit, rozesmát a ještě to dělá jakoby nic. A právě s ním budeme vysílat Hvězdné návraty po 16. hodině. Teď máme dvě a něco, u mikrofonu je Tomáš Kedzior, soutěž Hřebíky, anebo rubrika Plk na nedělu, anebo třeba Řidičská abeceda. I to vám nabídneme v téhle vysílací hodině. Přeji pěkný poslech.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: I uprostřed prodlouženého víkendu jsou tady hřebíky a možnost vyhrát skvělé ceny. Máme tady třeba krásnou knížku s názvem Kód diabetu. A je asi jasné, o čem to bude. Tričko Českého rozhlasu dámské. Jsou tady dvě. Jedno je velikosti M, druhé je L-ko a barva černá. Je tady také audiokniha Karel je King. A nebo třeba narozeninové bombonky Českého rozhlasu Olomouc. I toto můžete získat. A nebo třeba flashdisk Českého rozhlasu s kapacitou 16 GB. Telefonní číslo 221 555 444, to je soutěžní linka Českého rozhlasu Olomouc. A vítáme hned prvního, kdo pak se k nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, Marcel Rýmařov.
2: Takže Marceli, zdravím pěkně do Rýmařova. Připomínám, ta pravidla jsou velmi jednoduchá. Pro každého máme nachystány 3 soutěžní otázky. Celkem jich je 10, no a když 3x odpovíte správně, tak je výhra u vás doma. A limit na otázku je 10 vteřin. Takže Marceli, je to vaše.
3: Tak, začnu jedničkou.
2: Berte jedničku. Úplně první umělou družici země vypustil tehdejší Sovětský svaz v roce 1957. Marceli, ta družice se jmenovala Vega, Magion a nebo Sputnik?
3: No, já bych řekl, že Sputnik.
2: Jo, a je to Sputnik 1 a je to opravdu symbol kosmonautiky. Marceli, další otázka pro vás.
3: Tak, teďka poslední desítku.
2: Berete desítku. Jak označujeme dvě různé přímky, které mají jeden společný bod? Jsou to rovnoběžky, nebo různoběžky, nebo hyperboly?
3: No, to je docela těžký, ale zkusím za A.
2: Dáte Ačko.
0: Jau.
2: Různoběžky jsou to, no... Tak příště, Marceli, zdravíme Rýmařov, naslyšenou. A druhý soutěžící Českého rozhlasu Olomouc, kdo to bude? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr.
2: Petře, pěkně zdravíme. Takže byla jednička, byla desítka. Co berete vy?
4: Zkusíme šestku.
2: Zkusíme šestku, tak tady ji máte. Když někdo trpí anémií, tak má za A snížený počet červených krvinek, nebo poruchu příjmu potravin, a nebo zánět kloubů.
4: Já si myslím, že má nízké jako ty krvinky.
2: Dáte krvinky. Je to pravda, jsou takový posluchači mezi námi, tak není to nic pěkného a příjemného. Petře, další otázka pro vás.
4: Pustíme osmičku.
2: Osmičku. 25 let společného manželství, to už se slaví svatba bronzová, porcelánová nebo stříbrná?
4: První.
2: Dáte první, bronzová. To je teprve 8 let, porcelánová 20, stříbrná 25. Petře, zdravím a naslyšenou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, třetí soutěžící. Dobrý den, kdo to bude?
5: Dobrý den, Radim Štembersko.
2: Takže Radime, pěkně zdravím. Otázky 2, 3, 4, 5 a potom sedmička a potom devítka.
5: Tak dvojku, prosím.
2: Dvojku. Kde se narodil spisovatel a novinář Karel Čapek? V Praze, v Malých Svatoňovicích nebo v Jihlavě?
5: Tak zkusím za B, vůbec
2: dáte
5: nevím.
2: Bečko? Je to pravda. Mimochodem je to nedaleko Trutnova. Radíme další otázka.
5: Tak troječku.
2: Proti kterému typu záření nás chrání ozónová vrstva? Za A, proti záření z mikrovlnné trouby. Za B, proti ultrafialovému záření. A nebo za C, proti záření od mimozemšťanů.
5: Tak zkusím zase za B.
2: No, je to Bčko. To bylo spíš pro pobavení, ale co teď, radíme?
5: Tak čtverku, prosím.
2: Pomalu se nám blíží zima a já vám teď popíšu jeden zimní sport, který se jmenuje curling, píše se to curling. Znáte to takové, jak ti hráči hodí takovým zvláštním předmětem, zametá se tam na tom ledě?
5: Jo,
2: vybavujete si. Dobře, zametá se tím koštětem, to je hlavně hodně zábavné. A teď ta otázka, radíme. Kolik členů má curlingové družstvo? Buď to 4, nebo 5, anebo 7?
5: Tak já doufám, že 4 teda.
2: No jsou to 4, hrají totiž proti sobě 2 čtyřčlenná družstva. Pouze když jsou smíšené dvojice, tak tam jsou to potom 2 hráči. Každopádně radíme, vy máte první výhru těchto hřebíků. A já vám k tomu opravdu gratuluju. Takže vydržte mi na telefonu. A protože zbývají ještě 3 soutěžní otázky, máme tady 5, 7 a 9, tak zkusíme ještě jednoho posluchače, který má možnost vyhrát. Hezký dobrý den, kdo to bude?
6: Dobrý den, Ludmila z Opavy.
2: Ludmilo, pěkně zdravím. Takže 5, 7 nebo 9, je to vaše?
6: 5.
2: Jakým jazykem mluví anglofonní člověk? Buď to rumunsky, nebo hebrejsky, a nebo anglicky?
6: Anglicky.
2: Mluvíte anglicky a je to dobře. 7, 9.
6: 7.
2: Josef Bican byl proslulý český fotbalista a trenér. Ve kterém klubu strávil většinu své kariéry? Za A v Sigmě Olomouc, za B ve Slavii Praha, za C ve Viktorii Plzeň. Dáváte Bčko. Je to tak. Bican byl slávista. Zůstává otázka s číslem 9. Už nám opět jezdí lanovka na Petřín. Všimla jste si toho, Ludmilo?
6: Ne.
2: Bylo to ve zprávách nedávno. Ptám se, od kdy se vlastně na tento pražský kopec lanovkou pravidelně jezdí. Za A od konce 19. století, za B začalo se po první světové válce, a nebo od roku 1947. Dáte Bčko. Představte si, že už od roku 1891 se pravidelně jezdí lanovkou na Petřín, takže správně bylo Ačko. Ludmilo, někdy si tam zajeďte. Hezky vás zdravím do Opavy, naslyšenou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc dnes vyčerpali opravdu všechny otázky, tak se budeme těšit zase zítra naslyšenou.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

0: Ještě není půlnoc, máme tu odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, neděli 14:30.
1: Lidi milí, člověk dnes žasne, co se to děje kolem dokola. Denně slyšíme, jak se nekeří politici hádají a lžo, až se z nich kouří. Jak jsou namyšlení, protože mají funkco a tváří se, jak kdyby zežrali všecku moudrost světa. A přetém je jeden hloupější jak druhý. Hlavně, že se mají dobře a po nich potopa. Proč nedělají něco proti těm hrozným válkám, co sožují a přenáší jenom otrpení, zmar a bido těm neobyčejnějším lidem? Teď kousek od našich hranic omírají mladí lidi, děcka, ženy, seniori, omírají v troskách svých domov a vládo to ani nezajímá. Je to ostoda, když strkají hlavu do písko a dělají mrtvý brouky. V naší společnosti se v posledních letech zakořenila zloba a nenávist. Málo kdy slyšíte, že někdo mluvil o lásce. Tož o nás v dědině je to pan farář. Ten říká jo, kde je dobrá rodina a víra, tož tam je aj láska. V jedné ledové pěsničce se zpívá Lásko, bože, lásko, kde tě lidi bero, na horách nerosteš, v polotě nesejo. Já, lidi milí, kdyby se dali někde zehnat semínka lásky, to já s mýma kamarádama z naše hospudky bychme si pronajali aspoň 100 hektarů pola a tyto semínka bychme zaseli. Láska by vyrostla, rozkvětla krásnýma srdíčkama. V čele by snášeli píl a pílně vyráběli med. Až by přišli žňa, vejeli bychme kombajnem. Zrno lásky bychme navozili do mléna, namlili mouko, napekli koláče a vdolky. Navařili bychme kašo, šešky s trnkama, s posépátkem a to všecko s láskou. Také chleba, koblehy, cokroví, z láskové mouky. Pan prezident by svolali na Hano všecké světové korporace. NATO, NACO, EU, JZD, PSD, traktoriste, motoriste, staroste, všecké prezidente, premiére, derniére, všecké mistre a ministre, také vládní zmocněnce a odmocněnce, všecké generály, patriarche, oligarche a potentáte, bez rozdílu barvy, pletí a veznání. Chytrý a jí hloupí. Týdeň by všetci museli hodovat, nadspávat se od božího rána do večera a druhý den znovu. Až by jim té dobroty z láskových semínek načesto vypláchle z jejich hlebení ty špatný myšlenky. Leda tak by přestali vymýšlet kraviny a začali by něco dělat pro blaho lidí, stavět a spravovat města, domy, školy, nemocnice a ne jich bořit jak barbaři. Já, lidi milí, kdyby se láska napolo rodila, potom by nejedna panenka pro ně chodila. Nejedna panenka, nejeden mládenec, které to panenko přepravil o věnec. Potom by konečně láska zvítězila nad lžou a nenávistí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Taxmeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Jeden z koncertů, který jsme nahrávali, hrála kapela Sarah and the Adams a koncert rozhodně stál za to, byl vyprodaný. A teď se podíváme za písničkou, která se jmenuje Luny svět, samozřejmě hraná živě.

0: Celé září na vlnách stanic Českého rozhlasu sledujeme provoz na silnicích, sledujeme situace, které můžou být komplikované a odpovídáme na otázky, co třeba je dobré vědět ještě dříve, než člověk vyjede na silnici. Tady je další pokračování.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Den české státnosti zůstanou velké obchody zavřené. Výměna asfaltu zkomplikuje dopravu na silničním průtahu hranicemi. České tenistky jsou vítězkami poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Větší obchody musí zítra zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
5: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
3: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu ale prodejny fungovat můžou. Silniční průtah v Olomoucké ulici v Hranicích čeká oprava. Dělníci ji zahájí v pondělí 5. října. Práce potrvají zhruba 2 týdny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
3: Javorník na Jesenicku hledá dětské lékaře. Nabízí jim dotovaný provoz ordinace a finanční pobídku, pokud budou ve městě provozovat svoji praxi. Pediatr v Javorníku chybí už víc než 2 roky. Rodiče musí s dětmi dojíždět za lékařskou péčí do okolních měst. Více nezávislá starostka Irena Karešová, která kandiduje v podzimních volbách.
7: Buď jezdí do Vidnavy, kde je také, myslím si, že už téměř v důchodovém nebo úplně důchodovém věku lékař, nebo do Žulové, což je nějakých 10 kilometrů a spousta mladších rodin řeší lékaře už i v Jeseníku. Tam žádné zbytí prostě není.
1: Sport.
3: České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále 2-0 na zápasy. Ve 2 hrách porazila nejprve Olomoučanka Karolína Muchová Kalininovou 6-2 a 6-3 a přerovská hráčka Linda Nosková potom zdolala Svitolinovou 6-3 a 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž po 7. v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean King Cup zvítězili poprvé. A dodám, že už za necelou hodinu zahrají hokejisté Olomouce 5. kolo extraligy na Kladně.
1: Počasí.
3: Na střední Moravě čekáme první den v novém týdnu. Jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17. A povane slabý, proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D35 u Daskabátu ve směru na Olomouc. Na kilometru 284 leží na vozovce krabice.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád. Z těch zdí jeden mým kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosen Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků.

0: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pícha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V oblasti nakládání s bioodpadem a odpadového hospodářství v České republice dochází k velkým legislativním změnám. Proč? Třídíme málo nebo špatně? Jak je na tom s tříděním Olomoucký kraj? A víte, že i bioodpad je dál tříditelný? Povídat si o tom budeme s doktorkou Janou Macenauerovou, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství statutárního města Olomouc. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Když se kapela, o které skoro nikdo neví, celosvětově prosadí 6. albem, je to zázrak. Podařil se v roce 1993 skupině So Asylum s rockstarou deskou Grave Dancers Union díky hitu Runaway Train. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou So Asylum.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Podle ministryně Schillerové se Česko nevyhne zvyšování daní. Silnice 55 mezi Přerovem a D1 bude měsíc uzavřená kvůli opravě. Basketbalisté Olomoucka dnes hostí Ostravu. Zítra bude jasno a teploty do 23 stupňů. U nedělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
2: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Na komplikace se musí připravit řidiči na Přerovsku. Silnice 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude totiž od úterý zhruba měsíc uzavřená kvůli plánované opravě. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov jih. Připraveny jsou objízdné trasy. Sdělil to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Vánoční jehličnan pro Masarykovo náměstí už hledají pracovníci městského úřadu v Hranicích. A jak může pomoct veřejnost, to popisuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
3: Víme, že někteří lidé potřebují skácet třeba z bezpečnostních důvodů nějaký vhodný jehličnan, takže chceme oslovit občany, jestli mají nějaký takový vhodný strom, tak my vlastně jim díky tomu ho skácíme zdarma. Může to být smrk, může to být jedle, pokud ten strom je pěkně rostlý, tak samozřejmě rádi se na něj podíváme a usoudíme, jestli je na náměstí vhodný. Sport.
0: Olomoučtí hokejisté hrají dnes v pátém kole extraligy na ledě Kladně. Na ledě Kladna. Na začátku zápasu je to 0-0. A BK Olomoucko dnes ve třetím kole Národní basketbalové ligy hostí tým NH Ostrava. Utkání startuje v prostějovském sportcentru už za necelou hodinu. Za Hanáky by po vyřešení osobních záležitostí v zámoří už měl nastoupit zkušený americký rozehrávač Lem Autry. A podle kapitána Adama Gogy to hru týmu zlepší.
4: Sám jsem doufal, že ta jeho absence nebude tak vidět. On samozřejmě zkušený hráč, dokázal se musím sklidnit, dokázal by si ten míč vzít, ten útok prostě prodloužit, podržet. Hráči, kteří nejsou tolik zvyklí tvořit, tak se snažili najít to řešení hnedka do kuchyně, místo aby byli trpělivější a ne tak zbrklí. Takže on jako zkušený hráč určitě tomu může pomoct a kdyby to neměl být, tak doufám, že proti Ostravě se to projeví. Počasí.
0: Jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, tak bude vypadat zítřejší obloha v Olomouckém kraji. Denní maxima 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na D1 na 287. kilometru u Prosenic ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti brácha, prosím.
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, ten mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než který jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácaj dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych dějově, trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepustili jsme to. No.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a podle ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, yeah, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem si tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? Říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chci, hrozně jich chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal tak na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No kdo tam ještě, Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyve, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytnul, tyve. Policajt? Jsi v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu, ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kde je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla
4: dobře,
5: pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku ještě.
4: No to víš, že si dám, ale já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale ta je dobrá, čeče, ta je dobrá, ta je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Ah, výborná, ježiš, ta je výborná, čeče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Že? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. Dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na jo. Moje jméno.
4: O to, jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyhle, konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: Jo, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi jaký. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar, dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: No,
3: koukám, že jste šli do sebe.
5: No.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prýma. Večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslalo samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Uh-huh.
3: A kde?
7: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
7: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuji váš sporák.
7: No, cože?
8: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
8: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
8: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme?
3: Toho.
8: Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
7: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
9: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
10: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
11: No, proč by byli v koncích?
10: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
11: Ztratit se můžete raz, dva.
10: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
11: No, třeba půjdete na houby.
9: 26.
11: Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
10: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
8: Ale no tak děde.
12: Náš děda je pěkně ostrej.
11: A proč hovadinku?
10: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
11: Sedláčka, dědo, sedláčka.
10: A já říkám chalupníčka pořád.
11: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
10: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech, třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
13: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco, přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cínovci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
14: Mami, ví o tom psali v novinách.
15: Černý kronice.
14: No.
5: Tu si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vznikal nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 13.48.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlím, pane Alem. Začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra, převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku, jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba, nebo tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A když bych se počurala.
3: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? S takovou roli?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
3: Leono,
5: cože se vyspíte?

0: ti aiuto, c'è questo.
1: Guarda.
0: Ciao, Giulia, ciao.
2: Jak to, že se ztratila klíč?
0: No, já jsem blbáno.
2: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
0: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
2: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
0: Cože? Jo, takhle.
2: Hele, čau, dej mi Oskara.
0: Jo, jsi, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
0: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
2: Haló, Oskare!
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
2: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
2: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
0: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
0: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
2: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
0: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, to máš lepší. Já neumím lhát, řekni jako tu
3: čudnu. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku ohledně. No tak,
0: vem si. No, cože?
2: Tak jak jsou ty postele?
0: No, postele?
2: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
0: No jistě, jsou tady, ano.
2: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
0: Holka, ty nespojíš.
2: Proč nespojíš?
0: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
2: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
0: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši z práce, co se posrávali ještě ve třetí.
2: Cože? Jaký z práce?
0: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Čau.
3: Takový kraviny.
0: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím začít.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no, už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
2: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Já doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
0: No, to já taky, utahaná.
2: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
0: No já sotva pletu nohama.
3: Ona sotva fakt, to je pravda.
0: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
2: Oskare.
3: Julii, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobo, čau, ahoj.
4: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk. Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zedníčka to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
5: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomíná ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obyvatelé Jeseníku postižení povodněmi můžou získat stavební parcely. Ministr spravedlnosti chce snížit věk trestní odpovědnosti. Finále poháru Billie Jean Kingové ovládly tenistky z Olomouce a Přerova. Zítra bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Samospráva Jeseníku chce pomoct lidem zasaženým předloňskými povodněmi. Zdarma jim nabízí dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází v ulici Rejvízská. Co musí žadatelé splnit, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
0: V kostele svatého Tomáše Apoštola v Dolním Domašově místní části Bělé pod Pradědem si už za necelou hodinu můžou zájemci poslechnout další ze série koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. A co koncert tentokrát nabídne, popisuje ředitelka festivalu Hana Polášková.
4: Bude to koncert pod názvem Podzimní serenáda, ve kterém se nám představí Eve Quartet ve složení Žofie Vokálková flétna, Marie Jírová housle, Zuzana Peřinová viola a Petra Malíšková violončelo. Jsem velmi ráda, že na něm zazní opět dílo Karla Ditterse z Dittersdorfu a bude to divertimento pro housle, violu a violončelo. Sport.
0: Hokejisté Olomouce hrají v pátém kole extraligy na ledě Kladna a ve druhé třetině vedou Hanáci 1-0. A české tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu hráčka přerovského tenisového klubu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Ještě před ní si Olomouc rodačka Karolína Muchová lehce poradila s Kalininovou 6-2 a 6-3. Počasí. Zítra v Olomouckém kraji čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je v těchto dnech Žerotínova ulice v Šumperku, a to v místě železničního přejezdu z důvodu jeho opravy. Počítejte až do půlky října s objížďkou okolními ulicemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dechová a lidová muzika bude znít naším vysíláním na vaše přání až do 6. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a naše čísla 221 555 444 a SMS-kové 723 70 33 51.

0: Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Hanku do Předmostí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla poslat písničku k zítřejšímu výročí společného života 63 let Evičce a Františkovi do Strukova. Já vám přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, hlavně zdraví a pohodu, ať to spolem bez zdraví a v spokojenosti dotáhnete dalších aspoň 10 let. To vám přeje vaše kamarádka Hanka z Předmostí. Mějte se, pane Tomáši, co nejlépe a děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou a bude to svatební písnička.

Kolik roků od té doby uběhlo. A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při

0: Českém rozhlase Olomouc paní Zdeňka z Hrochova. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nechat zahrát. Zítra, 28. září, má krásné narozeniny Josef Vranečík Koníče. Milý Pepo, 28. září narozeniny máš, hezkou písničku ti tobě necháváme zahrát. Hodně štěstí, hlavně zdraví a tě život stále baví. Hodně peněz, hodně lásky, žádné starosti, jen samé radosti tvou celou rodinou. To ti ze srdce přeje Zdenka z Hrochova a zdravím ještě tvou manželku Majku a tvou celou rodinu. Díky, pane Tomáši, a zase někdy nashledanou.
0: Naslyšenou.

0: byla Veselá trojka na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Je s námi paní Lidka z Jeseníku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane redaktore, přeji vám a všem našim milým posluchačům. A já bych chtěla dneska popřát mým dlouholetým kamarádům. Je to Evička a František ze Strukova. Moji milí, já vám k vašemu výročí přeji všechno jenom to nejlepší. A ať kráčíte v zdraví, pohodě a klidu dál svým životem, který máte určený. A vám budou pomáhat světlušky, který jsem vám s panem redaktorem nechala zahrát. Děkuju i vám, pane redaktore, a někdy zase naslyšenou.
0: A světlušky máme připravené, hrát bude Šohajka.

0: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Písničky na přání zdraví paní Julii Dopřerová. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne taky. Zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila bych zahrát Zdislavě a Lidušce Raclavice, Hance Předmosti, Lidušce prostě, Zdence v Prostějově, ať se jí podaří na zahradě všechno už poryt a to potom Zdence do Hrochova s kamarádkou Jarmilou a nesmí mi nechat taky Františka od Brna, jak všem nám dává vyhrávat, ale hlavně Vlastě do Krnova její pečovatelce, jak jí pomáhá. A všem pěknou nedělu. Díky moc. Naslyšenou.
3: Naslyšenou a bude to oblíbená Julie.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme paní Ludmilu z Čelčic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. My bychom chtěli popřát a dobro pohodu, dobrou náladu a hlavně zdraví a spokojenost do Čelčic s manželom Kubesovým. To jim přeje vnuk Radim s rodinou, kamarádi a přátelé. Tomáško, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: A hrát nám bude Stříbrňanka.

0: Do Českého rozhlasu Olomouc pravidelně volá také paní Zdeňka Sprostějová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Tomášku. Děkuji vám za milé přivítání. Jste prostě zlatičko. Písničku posílám Julince do Přerova. Julinko, děkuji za přáníčko. Dneska jsem vysadila salát do skleníku, humil, a pak v dubnu a v květnu mám hlávky, ale vykládají o mě, že nic nepěstuju, že to kupuju od Poláku. Tak abyste věděla. Písničku posílám Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic, Helence Jadrničkové do Vsiska, Marušce do Kelčic. Všem vám přeji zdraví, štěstí, klidné sváteční dny. A Tomášku, písnička je i pro vás. Děkuji a někdy opět naslyšenou.

Nedělní písničková přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Jarošku Chalabalovou do Javorníku. Pozdrav je také od tety Drahy a pana Břeti ze Štítů. Věnování k zítřejšímu svátku panu Václavu Tunisovi a Kobrlému. Oba jsou z Bludova. Hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti se svými nejbližšími přejí posluchači Postřelmováci. A ještě věnování paní Alžbětě od Ziomkové do Jeseníku. K dobré pohodě přeje paní Jilková ze Sudkova.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pýcha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla křídlovanka v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme teď paní Jindřišku Doprostějová. Dobré odpoledne.
1: Hezké dobré odpoledne, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zdeničce a paní Jarmilce do Hrochova, Vlastičce do Krnova, do Čelčic Lidušce Kouřilové a manželům Kubesovým, do Prestějova panu Františku Skládalovi, do Přemyslovi Zarouškovi Hyblovi a do Vrodku u Přelova Marušce Baranové. Mějte se všichni to nejlépe a vám, pane Tomášku, děkuji a taky se mějte to nejlépe.
0: Pěkně zdravíme a bude to oblíbená Japonečka.

Českém rozhlase Olomouc věnování mamince Renatě k večerní pohodě. Písničku posílá dcera Klárka s dětmi. Věnování je také do štítu panu Břeťovi, tetičce Baťové. Pozdravujeme, píšou Jarka a Mirek s rodinou.

0: To byly Hulíňané v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme pana Josefa z Lipníka nad Bečvou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, podvečer. Díky, pane rektore. Skladbu bych věnoval obyvatelům domova seniorů v Radkové Lhotě. Já jsem původem stejný rodák samotuť, takže všem vše nejlepší, hlavně zdraví. Díky.
0: Ano, děkujeme, zdravíme do Radkovy Lhoty seniory, kteří nás tam poslouchají, samozřejmě také kousek vedle do Pavlovic, u Přerova, do Velkého domova seniorů, a můžeme pozdravit třeba také do Horní Sukolomy, u Uničova, tam také samozřejmě zdravíme a

a ty všechny, kteří nás poslouchají v místním domově seniorů a třeba také do Červenky. I tam je spousta posluchačů v tamním domě s pečovatelskou službou, takže zdravíme tam, posíláme Sokolku písničku Hore v Oreší.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezí pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Velké obchody v pondělí neotevřou. Požár seníku ve Starém městě u Bruntálu způsobil škodu 30 milionů korun. Hokejisté Olomouce hrají v Kladně. Zítra bude jasno a teploty do 23 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Větší obchody musí zítra zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
5: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
3: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Ve Starém městě u Bruntálu hasiči od noci zasahují u požáru seníku. Byly v něm tisíce balíků slámy. Hasiči nechávají požár ještě i teď kontrolovaně dohořet. Předběžná škoda je asi 30 milionů korun, řekl to mluvčí hasičů Petr Andráško. Silniční průtah v Olomoucké ulici v Hranicích čeká oprava. Dělníci ji zahájí v pondělí 5. října. Práce potrvají zhruba 2 týdny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras. Sport.
3: Hokejisté Olomouce dnes hrají na ledě Kladna v rámci 5. kola Tip Sport Extraligy a ve 3. třetině vedou Hanáci už 3-0. O góly se postarali v 1. třetině Vitouch, ve 2. Plášek a ve 3. Gevíze. A Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu po sprintu i stíhací závod. Vítězství z Loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová. Do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul v Letohradě získala Tereza Voborníková.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 stupňů Celsia. A pované slabý, proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 300. kilometru před Lipníkem nad Bečvou ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto. Pozor také na silnici 46 za Lipinou, když pojedete na Horní Loděnici. Bourala tam motorka. A opatrně i na silnici 440 na třídě 1. máje v Hranicích. Tam zase došlo k nehodě cyklisty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: čteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
8: Po páté a už také naposledy otevřeme knížku vzpomínek spisovatele a scenáristy Milana Švihálka, kterou vydala v roce 2011 pod názvem Velký zeměpis malého světa. O rok později ji natočil v Českém rozhlase Olomouc režisér Michal Bureš s Igorem Barešem a ten nám tedy začne číst.

Jak jsem se stal dospělým. Když se člověk narodí, je nepoučený a nevědomý. Nic neví o cestách, které ho čekají za rohem rodného domu. Jeho svět je ohraničený a mapa, podle níž se začíná orientovat, je slepá. Naštěstí se kolem vyskytují lidé, kteří mu ukazují cestu. A časem přijde na to, někdy i docela sám, že okolní svět je velmi vonavý, že oplývá podivuhodnými tvary a že je zbarven nádhernými barvami. Dětský kontinent se tak stane prostorem s reálným místopisem, který už nebude plodit strach z neznámého, ale radost z nových věcí. Člověk se zkrátka stane dospělým. U někoho se ta změna odehraje ve chvíli, kdy mu úřady přidělí občanský průkaz, někdo jiný dospěje po shlédnutí filmu Mládeži nepřístupného, další se stane dospělým ve vteřině prvního polibku, možná lze dospělosti dosáhnout i poté, co ho navléknou do vojenského munduru. Nevždy se vteřina získání dospělosti vepíše do vědomí člověka. Přesto jde o chvíli převratnou, protože překračujeme hranici mezi světem, v němž bylo skoro všechno možné, a světem, v němž už leccos možné není. Výměnou za blaženost dětství nezískáváme nic jiného než tíživý pocit odpovědnosti. Je vlahý letní podvečer, krátce po dešti, a my se s tatínkem vracíme předměstskou ulicí ze hřbitova. Je mi 14 let a mé klátící se pubertální tělo je každodenním tréninkem vycvičené k neobyčejné dokonalosti. Zvykl jsem si vítězit sám nad sebou a jsem ve chvíli jarního vlání pyšný, že dokážu přeskočit laťku položenou výš, než to zvládnou mý vrstevníci. Ne náhodou spočívá na čestném místě v kredenci medaile, kterou mi pověsili na krk po vítězství žákovského družstva na mistrovství republiky. Jsem zkrátka vycházející hvězdou moravské atletiky a pyšním se tím, že na mě nikdo nemá. Jak tak kráčíme s tatínkem vonavým podvečerem, stále ještě zůstávám přes vlastnictví mistrovského rekordu ve skoku vysokém dítětem. Nic nenasvědčuje, že by se to v příštích minutách mělo změnit. Historické chvíle totiž přicházejí nečekaně a řekněte, který Napoleon by věřil, že když se svými vojsky táhne k vesničce Waterloo, nečeká ho sladké vítězství, nýbrž vypití kalichu hořkosti. Tatínek namáhavě funí v tmavomodré hasičské uniformě, nohy má obtěžkané služebními komisňáky a sotva popadá dech poznamenaný desetiletími kuřáctví. Já naopak lehínce poskakují po žulových kostkách, protože mě netíží nic z váhy světa. V naivní dětské palici nemám nic jiného, než svou medaili za skok vysoký a mladickou tělesnou neporazitelnost. Táta se usmívá a schovívavě mě pozoruje. Dáme si závod, vyhrkne najednou. Kdyby jenom věděl, kolikrát jsem po něčem podobném toužil. Kolikrát jsem si říkal, že bych mu měl veřejně prokázat svou převahu. Teď je ta nejlepší chvíle. Budeme závodit v běhu. Kdo by pochyboval o tom, komu bude patřit vítězství? Ulicí se pomalu loudá povoz naplněný hlávkami zelí. Ospalý voska s fajfkou v hubě netuší, že se blíží osudová chvíle. Vždyť závod nepochybně prokáže, že mládí je dokonalejší než stáří. V běhu, v rychlosti, v tělesné zdatnosti a jistě i v tom, co rozhoduje o převaze v rodině. Mladým patří svět a starým nebe. Teď, vykřikuje táta, a oba vyrážíme. Slyším, jak soupeř těžce supí, jak jeho okované boty tlučou o kamennou dlažbu. Táta se snaží ze všech sil, bohužel mu ale zbývá jen potupa.
Jsem rychlejší, obratnější a nepochybně i výkonnější. Ne nadarmo jsem se přece na břehu Rožmberka stal mistrem republiky v hodu kriketovým míčkem, v běhu na 60 metrů a samozřejmě i ve skoku vysokém. Ani žákovský přeborník hodač s osobním rekordem 169 cm mě nedokázal porazit. Už zítra budu moci v kuchyni maminku požádat o větší porci knedlíků než tatínek. Míjíme kulturák, jde to dobře. Soupeřovo přerývavé supění už totiž slyším za zády. Tatínkovi nestačí dech a usilovný dupot komisňáků je ozvěnou mých lehkých kroků. Pak se blížíme k baráku, v němž bydlí Zdařilovi a Maliňákovi. Stále jsem vpředu a poprvé v životě okouším slastný pocit převahy nad člověkem, který mě celé dětství držel zkrátka. Je to pocit současně příjemný, ale současně jaksi nepatřičný. Cítím totiž ostych nad tím, že muž, jehož jsem léta obdivoval, jímž jsem byl současně pokořován a jemuž jsem se snažil vyrovnat, je na kolenou. Trochu se stydím, že přes veškeré úsilí nemůže prokázat svou dokonalost. Dokonce ho i lituji. Je to opravdu ten silný, nepoddajný a nezlomný člověk, kterému nikdo nedokáže poručit, který vždycky udělá jen to, co považuje za důležité. Byla to opravdu nádherná vteřina. Ale současně vteřina plná otázek. Jakoby mě okamžik nebývalé jistoty a zvláštního studu proměňoval v dospělého člověka. Už jsem se sám sobě začal jevit jako někdo, kdo bude navždy kráčet životem v čele ostatních. Kdo bude mužem obdařeným velikou silou, velikou nezdolností a velikou odvahou. Jako bych se právě stával vůdcem, kterého navždy budou následovat zástupy. A pak jsme doběhli k trafice starého Beníška. Jednoruký penzista nám prodával za 60 haléřů československý sport a za korunu 20 obrázkový týdeník Stadion. Sportovní titulky inspirovaly mne i mé bratry, abychom každý den pilně cvičili, trpělivě se každé ráno sprchovali studenou vodou a tužili svá útlá těla. Abychom se zkrátka učili vítězit. Ano, právě takovou spartánskou výchovu jsme potřebovali, abychom se stali dospělými. Teď tedy přichází chvíle, kdy jednoruký trafikant oštempluje můj průkaz dospělosti. Právě před jeho zaprášenou výlohou dovrším své vítězství. Jenomže dlouhý sprint vyčerpal mé síly. Táta supí těsně za mými zády a já si začínám uvědomovat, že k cíli je ještě daleko. Snažím se bojovat ze všech sil, ale tátovi komisňáky slyším skoro vedle sebe. Doběhnu první, nebo se budu muset smířit s tím, že navždy zůstanu dítětem. Boj je nelítostný. Ještě chvíli se zdá, že pomyslnou cílovou pásku protrhnu opravdu jako první. Děje se ale něco zcela jiného. Táta v hasičské uniformě malinko zrychlí krok, elegantně zaspurtuje a neporazitelnému mistru republiky v hodu kriketovým míčkem nezbude nic jiného, než klopítavě doběhnout do cíle o prsa druhý. Vítěz se udýchaně zastavuje, nijak porážku svého soupeře nekomentuje, poodchází stranou a mlčky sahá do kapsy pro krabičku partizánek. Myslím, že právě v té chvíli jsem se neodvolatelně stal dospělým. V jediné vteřině mi dal táta zřetelně najevo, že život nežijeme proto, abychom druhým jen ukazovali sílu. A že to, co je v životě opravdu důležité, je stejně křehké jako hranice mezi vítězstvím a porážkou.

nás doma byly kuchyňské hodiny odjakživa nastaveny tak, aby ukazovaly čas o 5 minut dopředu. U kořenů tohoto zvláštního zvyku byl stařeček, kterému šlo vždycky o to, aby nikdo z nás nikam nepřišel pozdě. V každém případě byl tento obyčej velmi praktický. Když u nás byla třeba na návštěvě teta Filka a už se chystala vydat na autobusovou zastávku, maminka se podívala na hodiny a klidným hlasem prohlásila: ještě je čas, je teprve za 7:05. Hodiny přitom ukazovaly 19:00 a protože autobus jel až ve 7:45, teta Filka mohla v klidu posedět. Každá rodina má svůj čas nastavený jinak. Někde letí hodiny jako splašené a jinde se vteřiny vlečou, jako by kolomas naléval. Možná to trochu záleží i na časoměrných přístrojích, které visí na stěnách. Pokud jde o naši rodinu, myslím, že čas neubíhal ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Byl nastavený tak akorát. Kuchyňské hodiny byly stařečkovým svatebním darem. Jak jsem už řekl, čas ukazovali, až na ten důmyslný 5-minutový posun, velmi přesně. A to díky tatínkovi, který si na přesnost velmi potrpěl. Nepřicházelo v úvahu, aby někdo z rodiny rytmus času porušil. To se týkalo i pravidelného natahování kuchyňských hodin zvláštním klíčkem. Pamatuji si, že když zemřel stařeček a maminka nesla jeho bezvládné tělo po schodech do přízemí, pendlovky jakoby se s tím starým člověkem chtěli rozloučit. Odtloukli vysokým hlasem poledne, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak ještě 12krát tónem hlubším. Pak se rozhostilo jen strašné ticho. Když se tatínek stal výjezdovým šoférem u hasičů, patřili k jeho služebním povinnostem i letní hlídky na věži olomoucké radnice. Po celou dobu žní museli hasiči každý večer stoupat na ochoz a celé noci obhlížet dalekohledem obzor, zda se někde neobjeví rudá zář požáru. Pokud vím, nikdy nikde žádný stoch nevzplál, ale díky tatínkovým hlídkám jsem měl možnost zažít veliké dobrodružství. Vzal mě totiž jednoho dne sebou a ještě než jsme vstoupili na věž, zavedl mě ke svému příteli, který hlídal chod hodinového stroje olomouckého orloje. Byl to pro mě obrovský zážitek. Vždyť jsme se tehdy doslova dotkli stroje času. Kde by si člověk mohl lépe uvědomit místo v čase, než v samém nitru hodinového stroje? Místnost, v níž jsme se právě nacházeli, byla doslova bránou do minulosti. Všude kolem nás kolotala nepřehledná změť starobylých koleček, převodů, spojek, pák a závaží. Všechno se neustále hýbalo, točilo, tikalo, posunovalo a otáčelo a my jsme v tom zdánlivě zmateném pohybu vůbec nedokázali rozeznat, co je důležité a co ne. Připadali jsme si, jako když za slunného letního odpoledne stojíme uprostřed živého davu, všude kolem kypí život, vše kolotá a hlučí a my neslyšíme jediné slovo, které by obrazu dávalo smysl. Tohle, že má být čas. Obcházeli jsme tikající stroj, zvědavě mu nahlížili do útrop a žasli nad důvtipem jeho tvůrců. Nad genialitou dávného matematika, který před více než 500 let dokázal narýsovat plány a vymyslet systém ozubených kol, i nad umem kováře, který s pokorou a přesností dokázal vykovat důmyslný mechanismus. Tatínek nadšeně ukazoval jednotlivé detaily stroje, rozplýval se obdivem a vysvětloval mi, že princip toho velikého složitého stroje je vlastně shodný s principem hodin visících v naší kuchyni. Mě ale pojednou zaujalo něco jiného. Na rámu staré kovové konstrukce jsem postřehl malou jamku. Téměř neznatelnou prohlubeninu po úderu kladiva. Byla tu jaksi nepatřičně, jako jizva na bezchybném těle atleta, nedokonalá a přece krásná, pozdrav ruky dávného kováře. Něžná stopa v čase, určená klukovi z poloviny 20. století. A já si v té chvíli vzpomněl na stařečka, jak jsem po něm žadonil,
Snad to bylo ve chvíli, kdy jsme v Seníčce dřepěli na nízké trojnožce a hleděli do ohniště, v němž se opékali brambory, aby mi dovolil vzít do rukou jeho staré hodinky. Byly to klasické cibule s kovovým řetízkem a lesklým pláštěm, ohlazeným letitým používáním. Líbila se mi vážnost, jakou stařeček věnoval tomuto starodávnému předmětu. Kdykoliv se chtěl na hodinky podívat, výmul je z kapsičky, odklopil víčko, zvedl ciferník k očím a pak hodinky zase rozvážně vrátil zpátky. Byl to obřad, který nepostrádal jistou důstojnost. Setkávání se s časem. Stařeček tenkrát nechtem uvolnil víčko, do kořán otevřel dvířka od kamen, aby plamen jasně osvětloval každý detail hodinového stroje tikajícího pod sklíčkem, a pokusil se mi vysvětlit jeho princip. Trpělivě mi ukazoval pružinku, která uvádí mechanismus do pohybu, jemně se dotýkal ozubených koleček zapadajících do sebe a přenášejících pohyb na ručičky, popisoval západky, které střídavě zastavují a uvolňují chod. Moc jsem stařečkovým slovům nerozuměl, ale přesně si vzpomínám, jak mě tehdy upoutalo označení jedné ze součástek, na jejíž význam mě moudrý muž neopomněl upozornit. Tou součástkou byl krokový mechanismus, miniaturní zařízení, jež je srdcem hodin. Zaujalo mě, že celý ten složitý a komplikovaný strojek řídí maličký element, který má nesmírně přesný název. Nepokoj. Stařeček zaujatě vykládal, snad si i vymýšlel, a já jsem cítil stále hlubší a hlubší obdiv k vědomostem, kterými mě zahrnoval. Tiše jsem seděl vedle něho a oheň měnící do černa slupky brambor ozařoval naše tváře. Hodinky svítily leskle do tmy a vycíděná kolečka neznatelně pohybovala jemnými zoubky, jako by to nebyly součástky neživého stroje, ale ochmířené nožičky májového chrousta. Stařečku, vyhrkl jsem najednou, jak dlouho budu žít? To kdyby někdo věděl, tak bude vědět nejvíc na světě, špitl stařeček. Ale neboj se, až přijde čas, dovíš se to. Jenomže už ti to nebude k ničemu. Možná právě v té chvíli jsem si neodvolatelně uvědomil, že čas je ta nejspravedlivější věc na světě. Že totiž odměřuje kroky stejným metrem dětem i dospělým. Hlupákům i chytrákům, nešťastníkům i dětem štěstěny, starým i mladým, nemocným i zdravým. Stařeček tehdy zamyšleně zaklapl víčko, vsunul rozvážně hodinky do kapsy a ponechal ve mně zvědavost, kterou sotva kdo dovedl pojmenovat přesněji, než se to podařilo tvůrcům hodinového stroje, když srdce času nazvali nepokojem.

Otázky. Když jsem byl malý, věřil jsem, že moje maminka bude žít pořád. Ostatně, které dítě by si nepřálo, aby pohádka nikdy neskončila? Když je člověku těžko a nedovede si odpovědět na otázky, které mu klade život, zoufale přebírá v mysli, jako kamínky v hrsti, chvíle, kdy se odpovědi i na nejsložitější otázky zdály být tak blízko, jak blízko mohou být dvě lidská srdce. Odpovědi nabízející útěchu a naději. Odpovědi hladící po duši a laskající stěžklou mysl. V jediné vteřině se pak z hlubin dětství společně s pozapomenutými odpověďmi vynořují obrázky stejně nezřetelné a rozostřené jako staré, zažloutlé fotografie. A tak je tu obrázek první. Můra tluče křídly do stínítka lampy. Je hluboká noc, všude ticho, jen drásavé drnčení křídel proniká do uší. Zmítající se stíny na stropě jsou ostrou dýkou, která se otáčí v bolavé ráně. Není opuštěnějších bytostí v temné noci, než jsme my dva, maminka a já. Bolest tepe v hloubi ucha a zesiluje se a zeslabuje podle toho, jak srdce pumpuje do bubínku horkou krev. Jako bych měl do lebky vražený šíp. Zasekl se kamsi dovnitř mozku a obvaz, kterým maminka pečlivě ovázala mou hlavu, je plný hnisu. Laskavá dlaň mě hladí po vlasech a občas se dotkne horkého čela. Zní ukolébavka, ale dětská mysl, ochromena bolestí, ji nevnímá. Mami, proč to tak bolí? Co jsem jenom udělal? Komu jsem ublížil? Proč mám tolik trpět? To pomine, šeptá maminka. Neboj se, zase bude líp. Na světě je přece krásně. A další fotografie. Otevřeným oknem se z dálky ozývá houkání vlaku. Supící stroj se valí černou nocí, uhání potemnělou krajinou a dunění kol se rozléhá až k obzoru. Včera mi podobný vlak odvezl kamarádku. První dětskou lásku, která se už nikdy nevrátí. Ležím s očima upřenýma do stropu a po paměti hledám maminčinu ruku. Je tady, na blízku, jako vždy. Mami, proč je mi tak smutno? Co jsem jenom udělal? Komu jsem ublížil? Proč mám tolik trpět? To pomine, šeptá maminka. Neboj se, zase bude líp. Na světě je přece krásně. A ještě jednou jsou slzy na krajíčku. Zvony se rozezněly nad stichlou krajinou, z květů se vytratila vůně a slunce přikryl temný mrak. Maminčina ruka je dnes ale tak daleko, že dál být nemůže. Žádná pohádka není nekonečná. Je mi těžko, mami. Komu jsem ublížil? Co jsem jenom udělal? Samé otázky a žádná odpověď. I když přece jenom jedna. To pomine, slyším ozvěnu známého hlasu. Neboj se, zase bude líp. Na světě je přece krásně.

0: Velký zeměpis malého světa napsal spisovatel a scénárista Milan Švihálek v roce 2011. O rok později tuhle četbu natočil v Českém rozhlase Olomouc režisér Michal Bureš a jak jinak s Igorem Barešem. Právě jsme ji doposlouchali a těšíme se na příště, kdy vám opět nabídneme počteníčko Českého rozhlasu Olomouc a bude to zase za týden po 18. hodině.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
3: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer. Dnes vám budou hrát a zpívat italští Psychopathic Romantics. Hezký poslech.
4: Good evening, Boskovich. We are Psychopathic Romantics. Enjoy the music.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics, kterou jsme natočili na loňském festivalu v Boskovicích. Vznikla v roce 2005 na jihu Itálie. Poměrně rychle vydala 3 nosiče, ale pak si dala pauzu, až v roce 2023 vzniklo 4písničkové EP. A právě z něj, ale nejenom z něj, se logicky hrálo i na koncertní šňůře po českých zemích, která právě v loňském roce proběhla a navštívila i Boskovice.

0: Thank you. Thank you, Brennan Circuses. Psychopathic Romantics.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě italských Psychopathic Romantics, kteří vám zahrají ještě jednu skladbu.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Podle ministryně Schillerové se Češi zvyšování daní nevyhnou. Hranická propast je už 10 let vyhlášená nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Hokejisté Olomouce porazili Kladno. Zítra bude jasno a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
2: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Vedení Přerova chce v budoucnu nakupovat energie pro magistrát i své příspěvkové organizace a firmy jednotně. Od centrálního nákupu si slibuje výhodnější ceny, říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Trh s energiemi je v posledních letech velmi proměnlivý a ceny ovlivňuje celá řada faktorů. Centralizovaný nákup nám dává možnost lépe reagovat na aktuální situaci a využít vhodného okamžiku pro zajištění energií. Výhodou je také větší objem společně nakupovaných energií, který může přinést lepší obchodní podmínky.
2: Hranická propast na Přerovsku je už 10 let nejhlubší zatopenou jeskyní světa. 28. září roku 2016 výzkum česko-polské expedice prokázal, že s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Další světový rekord naměřili speleologové 1. srpna 2022, kdy se robot ponořil do hloubky 450 metrů. Stále to však není konečné číslo. Jeskyňáře tehdy zastavila technická omezení robota. Sport. Hokejisté Olomouce si vezou z Kladna vítězství. V pátém kole extraligy na jeho ledě vyhráli 4-1. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. O svém triumfu rozhodli v Šenčenu už ve dvou hrách, ve kterých Olomoučanka Karolína Muchová porazila Kalininovou a hráčka Přerova Linda Nosková Svitolinovou. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, ráno se výjimečně objeví mlhy. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách ke 13 až 17 a povane slabý, proměnlivý během dne jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je silnice Sklenovic na Hané na Ivani na Prostějovsku, a to kvůli opravě komunikace, která potrvá až do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuji za pozvání a je mi ctí být tady
1: s vámi. Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy kloubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty Anka protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mě operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě nachylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít. Takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažím, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se teda ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu a ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš? Šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
1: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub. A je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života. A to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
0: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
1: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
0: Kdo na taková setkání může chodit?
1: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
0: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
1: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
0: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
1: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
0: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
1: Děkuji vám, hezký večer.
0: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostily do ulci.

0: A odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tedy multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy šabtaje cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
0: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku poutním místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a tak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá šabtaj cvi.
0: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh. Nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem šabtaje cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
2: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh sklepa a Veltinského, dům Endlerů a Rozarčin stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodiny, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co...

0: jsou naší společnou historii, protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru, protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
3: Já jsem jmenuji se Arnoš Vladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
3: Já si pamatuji od první do čtvrté třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
4: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svoji dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurina Klement a Rudolf Glückner změnil sortiment.
5: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
6: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Fora je 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety. Šárka Marková, Hula hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj, Luďku.
2: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka.
1: Jo.
2: A rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení.
2: Děkuji.
1: Klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme
2: ano.
1: Tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvěnční muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je.
2: No.
1: To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.

0: možná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhrály tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, ale to pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solas a právě Daša.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr.

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Neud Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a otextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal jí Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá jí po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché. Jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu hlavy.

0: Vánočná dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat, nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Nadějou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať mámu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Tak uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodává vás někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce cti měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ale své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jízerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubu z tunelu na obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na čtyřech úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodlo, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
4: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
8: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měl ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to? To je jenom okurčička.
4: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68 byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Mařenka, popi-

ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byky. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička nepropadne oba světky, víš?
7: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, nedrakej dítě, to je umoj.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
5: pánu?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačky, podívejte, moje ubohy.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně on nic neudělal. Vy jste ho tady s tatínkem navedli.
11: No,
12: víte to
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodiček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
7: No, dej mi tu kytku, ať nezvedne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozhlas.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujedem. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Ale no.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Pane Šenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotičko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zle.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beruško, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním ti muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopič.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná. Mm-hmm.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říša už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco?
6: Třeba? Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo jo. Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úvodě Pál 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdo z Ostravy domů.
4: V Bartovské hartě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, kdy jste si vyřizovala ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer?

0: zdraví?
1: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
2: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
1: No ano, v podstatě jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
2: Ano, v koši.
1: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na Jeřábu, no a pak nás pustili, no.
2: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
1: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže a nebyla zima, takže nám nebyla zima.
2: No prosím, až.
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
1: Včera to byl medvěd.
3: Jo.
1: A já mu povídám, co to chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
3: Jo.
1: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
3: Určitě.
1: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
3: Ty? Teď? Nevím.
1: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
3: Ne.
1: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
3: Ale no tak, já jsem to ještě...
1: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. Tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu, a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: FM.
1: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vědí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: jste někde za inventář, protáčejí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít, mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu, píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo a zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas. Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Solomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli, Roberte, povídejte, a zase vy.
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím od prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matonku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobné, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda. Klidně se mě ptáte, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo, že může zastat, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takhle, jo. Ale neřeší ho to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takhle, to je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prýma holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě, já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy, já ji hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ji nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopitelně.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo. Ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si zrát zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě berou takového, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem celou brdo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který, já bych ještě, já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linkoře. Děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo? Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana, u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma. Neděl.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písničce vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nela, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí a ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky já. Jo, hranolky. Takže to je takové vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám, takže je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec taky jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? Je o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ahoj, zdravím, ahoj, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně co říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Slávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi. A oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas s tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, ale tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikostí restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam nadspěl lépe a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle. Ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí. No. Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt, to je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co se mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mu dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera, normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušeli, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí, těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají, jo.
0: A to ještě navíc to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají teura.
1: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně 2 marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa, vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
0: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo nám volá?
1: Oto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do našeho spůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Ne, večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřeli hospodskou.
0: To vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, aneb něco v Hoši Gudentag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To ne. Se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Tak bylo to... Protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. A bylo to fajn. Kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o to moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management všelijaký. Na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fahrplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Tak bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zadnčenými dveřmi? No jo, jsou to... Ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to... Co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávališ tam gasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. Tak to je docela dost. Obzvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za ty dny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím Stammgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ano. ani jednou.
1: Jasné, rozumím.
0: Nic, o to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům Noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas Noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači Noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no bah.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než

0: chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Obrácený příspěvek.
1: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
0: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo. No,
1: možná...
0: No
1: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
0: No to já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo?
1: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici. No vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju. Ale... Jak se cítí, no, takový štamgast? Já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás. No na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
0: Je to... Ani ne, ale já jenom jsem byl překvapený. Mm. Jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi?
1: No... To je otázka, no.
0: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
1: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání, dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Bumři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kdekdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu přát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi, i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Míra Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Ti enem kisli. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Však tu zatím za ty prachy enem kisli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj vůbec cestu můžu sedět volit. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru 1000 korunu.

0: dálnici, jdu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valinky ty. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání. Doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa. Ale to tak není. Nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky to vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučování vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem to před začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tisník se mě nám podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, tam ani nenoseli jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou šaramantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, no, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se dopovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štanga stvolá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: I já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se neztratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí, já jsem vysílání obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme. Já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše aj ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo no, něco podobného?
1: Nějaký, ale, že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo? Aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, si vážím rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána, jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na čtvrtou hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: Na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve čtvrt na jednu ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den jsou někde na procházce, když tak dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že
1: bylo, dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako a pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte se i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně, hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgastí všetci tam v tom kruhu a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem Sklana, dobrý, ani bych nečekal, že jsem se dovolal, ale dovolal jsem se, po, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem, když jsi tady, no. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už protože, jste přímo do vysílání. Jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín.
0: Počkejte zase, tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: Já k tomu štangastovství. Nebo ano. Tak, no, já tady zjistě toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štamgastem, no, já si říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo, pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme takže jsme taky svým způsobem takový štamgasti, sice nepravidelní, tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty zážitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten jako je poslech rádí, tak zase já spíš zase přeladěju hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to se na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tyto lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byly jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo, říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážné nemoci a tak, to je ještě snad daleko, daleko horší, takže tak to...
0: Já bych Antonine, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano, to a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře. Všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné. Ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně s korunáma a oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepence v inkubátoru třeba, nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do to moře a tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuju vám moc a pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano, ano, ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, vydržel.
0: To jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: Taky, ale v rámci možností. Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne, tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, ale tak člověk tím musí žít, no tak už mě je přes 70, no ale tak...
0: No důležité je nerezignovat, ale...
1: Ale víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jsme tam na další dobu, není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měly automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roku, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme, to, zvali smíchy jsme normálně, jo, tak se tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeské dřevařské závody, potom jako ho vyhodili, že byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam, no tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem, automat. Tam seděli štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korunu tam a vyhrál jsem přes 12. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě, no, říkám, no, prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každý mu tady zaplatím velkýho panáka, Dechera, no, tak no. Jsem jim tam tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štangastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korunu slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar, A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem, a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkal, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku. Já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, jo, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel básník Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jen prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel, prostě je to prostě špatně. No.
0: A víte co, já tu to, rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě, on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A...
0: Musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. No jo, každopádně, ale to téma já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a jenom míre, klid, pohodu, dobrou noc.
1: Vítek, dobrou noc, Vítek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgastrý, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. Pro někoho pohnutě smutně dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrál.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky dobrý sůl? Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Portaceli, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolik že vás chodí?
1: No, Teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale to je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to 2x do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já chcem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepe Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to
3: tak
2: užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávaly se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jistě jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Šenflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že? Zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolně byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Itačský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme polehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve frak? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpusťte, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou věc.
2: Nač ty okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. Tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát.
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, Jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení. Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No.
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená, jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší Březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši Březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
3: Ale...
4: A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, je jich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa,
2: co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
5: Cože? Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
5: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
5: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý
4: povaha.
5: Váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla, vodu, vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Ale může můj.
3: Já nemůžu. Uzurpátor!
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa!
5: A podvodní!
3: A vy se, klobouk!
5: Ven!
3: Moje srdce, já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven!
4: Ven! Ven a nashledanou u soudu!
3: To tedy uvidíte!
5: To uvidíme!
4: Něčem.
3: Stracha do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový, ještě se upováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: udělá nabídku k sňatku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je tím?
4: Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde je?
5: Hned tu bude, čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
4: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mne nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty? Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat po domě a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co To, co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertie?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertie?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertie!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertie!

0: Madame, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: Že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nasahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mizero, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíšmarja.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertieho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.